opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Tak ještě jednou si to všechno pěkně zkontroluju. Spacák, stán, fusakle, pláštěnka, lupeny, jo a toaleťák pro jistotu. Ha, vypadá to, že mám všechno a jsem ready. Můžu vyrazit na festivaly. Ty jo, ale ještě tomu něco chybí. Potřeboval bych se nějak nalákat. Co takhle nějaký hudební živáček, co?
1: Proč ne? Na rádiu Čas Rock vám vyhovíme už tento víkend. Festivaly a venkovní akce už se nezadržitelně blíží, takže si v éteru navodíme pocit živých koncertů, zahraniční i české legendy. Víkend živáků. Nejsme jen rádio.

čas rok. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas rok a buď ve hře.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz. Vaše sběrna.cz.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.

nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás.

roková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Je tolik, kolik právě je a na vaší oblíbené televizní stanici začíná Rebelský bar.
1: Případně vítáme ty z vás, kteří nás poslouchají prostřednictvím rozhlasových vln Rádia Čas Rock.
0: Následující zhruba půl hodinkou vás provedeme my dva, Tomáš a Ivo, a jako vždy budeme tady v našem podniku probírat zajímavosti a zákulisní drby z rockové anebo metalové branže.
1: Nebude chybět samozřejmě ani muzika, o kterou se postarají jako první pánové z kapely Kiss.
0: Ti se už sice odebrali do hudebního důchodu a na pódiu se setkávají pouze při speciálních příležitostech, ale o jejich koncerty možná ani tak fanoušci nepřijdou.
1: No, v roce 2028 by totiž měla být v Las Vegas uvedena jejich holografická show s digitálně vytvořenými avatary.
0: Všechno to už údajně získává finální podobu a připravit se prý máme i na úplně nové songy.
1: My si ale od Kysáku dáme naopak klasiku, a to pěkně postaru a naživo.

0: O první rundu na rebelském baru se postarali Kiss a zatímco ti se představí na pódiu už pravděpodobně pouze holograficky, na následující kapelu si můžete zajít pěkně, doopravdy a naživo.
1: Ke všemu kvůli tomu nemusíte letět do Las Vegas? Stačí navštívit naše hlavní město. Do Prahy se totiž chystá legendární numetalová formace Korn.
0: Pro fanoušky půjde o velkou událost, protože kapela v posledních letech v Evropě hrála spíše na festivalech. Tohle turné konečně tak slibuje plnohodnotnou produkci a velmi dlouhý setlist.
1: No a dravý bude i doprovod. Volba Architekt jako předskokanů slibuje, že večer bude mít extrémně vysokou energii už od začátku.
0: Až do konce. Pro fanoušky moderního metalu je to v podstatě dvojitý koncert. Zbývá už jen dodat, že vystoupení Korn se bude konat v pondělí 16. listopadu a místem konání bude Outůčko v Praze.

0: Na čas roku nebo na TV Rebel pokračuje vaše návštěva v našem rebelském baru. Dalším společníkem budou členové kapely Tesla.
1: Tahle kapela ve svých počátcích začínala jako partička kamarádů, která v kalifornských nočních klubech hrávala covery svých oblíbených rockových kapel.
0: Ta doba už je dávno pryč, na svém kontě mají hromadu vlastního materiálu, prodali miliony alb a vyprodávají haly po celém světě.
1: Nicméně se rozhodli, že zavzpomínají právě na své začátky. A tak kapela Tesla vybrala několik oblíbených písniček od jiných interpretů a nahráli kolekci coverů.
0: Tahle deska nabídne skladby třeba od Queen, Supertramp, nebo Elvise Presleyho a dalších. A to ve verzi 2026.
1: U příležitosti 40 let na hudební scéně se tak od Tesly dočkáme alba Homage, která vyjde v polovině července.
0: A tady je malá ochutnávka v podobě singlu I Love You, kterou si vypůjčili od Climax Blues Band.

0: Dnešní rebelský bar poctila návštěvou jedna rocková veličina za druhou a ani následující písnička nebude výjimkou.
1: To teda ne. Co nevidět, si totiž poslechneme věc od Iron Maiden. Tahle heavy metalová ikona se po letech různých dohadů, odkladů, diskuzí, hádek, peticí a já nevím čeho všeho, konečně se dočká uvedení do rock'n'rollové síně slávy.
0: No, co si budem povídat, to načasování si nakonec nemohli přát asi lepší. Železná pana se tohoto uznání dočká v době, kdy oslavuje 50. na hudební scéně a brouzdá světem v rámci turné Run for Your Lives.
1: Ostatně díky tomu Maideny uvidíme i u nás v létě na festivalu Rock for People.
0: My jim ke vstupu do rock'n'rollové síně slávy gratulujeme a já už jenom doplním, že slavnostní večer vypukne 14. listopadu v Los Angeles.

0: Tak naším podnikem zarezonovala i muzika od Iron Maiden. Ono, dneska to nějak všeobecně bylo o velikánech rockového nebo metalového žánru.
1: Hmm. Jako poslední kousek jsme vybrali kapánek něčeho z jiného soudku. Ovšem, stále zůstaneme při tom, že se jedná o výjimečně schopné a zkušené muzikanty.
0: Pustíme vám totiž z brusu novou věc z dílny švédských Soen.
1: Ti se taky co nevidět objeví v České republice. V červnu je totiž čeká vystoupení na Metal Festu.
0: A nejen to. Na podzim vyrážejí na turné, v jehož rámci se zastaví 11. prosince ještě v Praze, kde mají hozenou rezervačku v žižkovském klubu District.
1: Tak tu následující skladbu berte třeba jako takovou pozvánku. My vám děkujeme za pozornost a pro dnešek se loučíme.
0: Ano, i dnešní Rebelský bar už zavírá, ale jenom proto, aby jsme vás zase za týden mohli zpátky přivítat.

0: pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Tak ještě jednou si to všechno pěkně zkontroluju. Spacák, stán, fusakle, pláštěnka, lupeny, jo a toaleťák pro jistotu. Ha. Vypadá to, že mám všechno a jsem ready. Můžu vyrazit na festivaly. Ty, ale ještě tomu něco chybí. Potřeboval bych se nějak nalákat. Co takhle nějaký hudební živáček, co?
1: Proč ne? Na rádiu Čas Rock vám vyhovíme už tento víkend. Festivaly a venkovní akce už se nezadržitelně blíží, takže si v éteru navodíme pocit živých koncertů, zahraniční i české legendy. Víkend živáků. Nejsme jen

0: stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas rok.
0: Čas rok.
5: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
6: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rok.
7: Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozví se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rok a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje ráno.

pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

Bruce Dickinson oznámil pokračování své komiksové série The Mandrake Project. Druhý díl této temné knižní ságy ponese podtitul Year 2 a naváže na úspěšný první svazek. Příběh dál rozvíjí mystický svět propojený s Dickinsonovým stejnojmenným sólovým albem.

Americká formace Beartooth oznámila termín vydání své šesté řadovky. Tu můžete mít doma 28. srpna, ponese název Pure Ecstasy a venku už je i videoklip k titulní skladbě. Naživo pak kapela vystoupí v září v pražském klubu Sasazu.

Legendární kytarista kapely Black Sabbath, Tony Iommi, se stal jedním z letošních laureátů prestižních Lord Majors Awards v Birminghamu. Ocenění získal za mimořádný přínos městu, jeho kultuře i mezinárodní prestiži, kterou pomohl šířit jako jeden ze zakladatelů heavy metalu.

0: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
1: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
0: A maminka se mnou.
1: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
2: Středa. Slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa. Slavit je třeba. S rockovou ránou na rádiu Čas Rock. Rádio Čas Rock.

Se špatnou zprávou přišli američtí industrial metalisté Static X. Skupina kvůli vážným zdravotním problémům, které postihly jednoho nebo více jejich členů, zrušila všechny zbývající koncerty naplánované na rok 2026. Fanoušci tak kapelu bohužel neuvidí ani na festivalu Rock for People, kde měla vystoupit 10. června.

newyorská hardkorová legenda Madball oznámila vydání svého 10. studiového alba. Novinka ponese název Not Your Kingdom a vyjde 24. července u Nuclear Blast. První ochutnávkou z desky je úderný single Rebel Kids, ke kterému kapela rovnou zveřejnila i videoklip.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
1: Řeknem to rádi a nahlas.
2: Nejlepší auta má Pavlas.
3: Auto Pavlas.

Auto Pavlas. Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz. Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše nabízíme

rok News. Nový celovečerní dokumentární film Travis Barker Louder Than Fear oslaví svou světovou premiéru 13. června. Stane se tak na prestižním festivalu Tribeca v New Yorku. Snímek, který následně můžeme vidět i na platformě Disney+, nabízí autentický pohled do života legendárního bubeníka kapely Blink-182.

kapela Evanescence vydala videoklip k nejnovějšímu singlu Who Will You Follow. Natáčení v centru Los Angeles bylo velmi náročné, probíhalo až do svítání a na place se objevily dokonce i živé krysy. Single láká na nové album Sanctuary, jehož vydání je naplánováno na 5. června.

0: Pohodové sobotní ráno, děcka z Rádia Čas Rok. No, nekoukejte jak vy orané myši, koukejte pěkně vstávat. Máme tady nový den a s ním přichází nejen moje maličkost, ale taky spousta zážitků, nových možností a příležitostí. Tak si nic z toho nenechte utéct, byla by to škoda. Ke všemu se postupně ale dostaneme, jen se nebojte, teď vás přece jenom jako nechám se v klidu rozkoukat a tady máte ochutnávku hudební snídaně, kterou do vás budu prát. Jak jste správně poznali, budou Red Hot Chili Peppers, dáme taky Whitesnake. No a jestli vás už po ránu berou kokotiny, tak já myslím, že Van Halen a jejich Jump budou k tomu úplně ideální. Tak to bude, jak by znalci řekli, na rozproudění kardia, které si třeba můžete dát před tou snídaní, že ale je mi jasné, že někteří jste rádi, že jste, prosím vás, tak v klidu, jako jo, vůbec to nehručte, za půl minuty odbije 9. ranní, dejte si kafe, dejte si něco dobrého ke snídani, no a pojďme užívat nádherného víkendu. Krásnou sobotu ze studia Rádia Čas Rok přeje Kiki Střelcová.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

víkendové ráno přeje ze studia Rádia Čas Rok Kiki. No a před náma je, přátelé, teplý, místy až pravda teplem, létem teda i teplem, ale hlavně létem vonící víkend, během kterého zažijeme letošní prý první tropické teploty. Dneska počítejte z 23 až 27 stupni, no a důkazem toho, že je zahájena teplá sezóna, je fakt, že Střelcová dneska na sebe poprvé v tomto roce vytáhla letní hadry. A musím říct, že jako lehké svršky opravdu stačí. Na večer vám pochopitelně jako přijde vhod něco na přehození, obzvlášť těm zimomřivým, i tak se to ale bude v noci hýbat mezi 10 až 13 stupni. U nás na severu Moravy a Slezska bude nejchladněji, ale i tak se to bude točit okolo osmičky. Jak po celý dnešní den bude obloha jasná a polojasná, trochu nějakého toho jarního vánku a slunce, přátelé, budeme užívat až téměř do 9. večerní, kdy zapadne 8 minut před 21. hodinou za svůj obzor z Oskárek. Aktuálně máme mezi příjemnými 17 až 19 stupni a protože je před náma opravdu krásný den, tak s ním nějak efektivně naložte a pořádně si ho užijte. Předposlední květový víkend toho přináší víc než dost, takže asi už... Ne asi, ale určitě si za chvilku řeknem, jaké možnosti jsou, takže pokud zrovna sedíte u kafe se snídaní a přemýšlíte, kam vyrazit, kdo ještě nevíte, tak vám to přemýšlení usnadním. No a když si nás, Čas Rok, naladíte na vaše cesty kamkoliv, tak věřte, že ani tady se nudit nebudeme. Věnujeme se živákům, ale o těch víc za chvíli. Teď už Hailstorm.

0: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
1: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
2: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
1: A maminka se mnou.
2: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
3: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a zvrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června, amfiteátr Lochotín v Plzni. Čas rok.

chvilku už Whitesnake, no ale přátelé, co si budem, Linkyni byli dost takový energičtí a pokud i vy při sobotě na sobě pociťujete, že té energie máte na rozdávání a máte i energii na to jít si vyhodit někam z kopítka, tak přesně vím, kam vás pošlu. Přátelé, na poslední jubilejní ročník kamenité Čas Rock Festu ve Vyšných Lhotách. Tam už dneska druhým dnem bude probíhat opravdu velkolepé finále tohohle festivalu. A co se týče otevření areálu, tak ten vypukne o 12:30 odpoledne, takže máte pořád dostatek času se ještě rozhodnout, rozmyslet a pak si tam jít na místo koupit lupeny, kterých je dostatek, ale já bych řekla, že vzhledem k tomu kvalitnímu obsazení moc nemáte nad čím přemýšlet. Přátelé, Sfarad, Lauter, Sfarad už jsem říkala, Insania, Komunal, Gatecrasher, Kokot Minute, jako je se opravdu na co těšit, ten hudební program bude nabitý opravdu od toho otevření areálu, skoro, protože areál se otevírá o 12:30, no a první vystoupení na pódiu začne o hodinu později, tedy 13:30. Jak už jsem zmínila, lístků je pořád jako dostatek, takže pokud se někdo rozhodnete do Vyšních Lhot vyrazit, můžete sebou vzít klidně i celou bandu. No ale pokud se naopak jako necítíte být moc na to divočení a chtěli byste si trošičku dáchnout někde v klidu, ale zároveň být v přírodě, přátelé, tak za mě jednoznačně vás vyšlu do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Hradoštěm. Skanzen nabízí dneska akci zvanou Jaro na dědině, která vypukla teďka v 9 ráno a potrvá až do 17. hodiny odpolední. Bude tam ukázka nejrůznějších tradičních řemesel, jako jsou kovářské práce, ukázka hrnčířství, potom taky výroba tradičních nástrojů, kutí podkov pro koně, stloukání másla, no zkrátka to, co už dneska obzvlášť mladé dnešní generace vůbec nemají ani ponětí, jak se to dělávalo. No a k tomu na vás budou čekat i ochutnávky nejrůznějších tradičních pokrmů z jarních ingrediencí. Takže tolik Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, no ale i my tady pro vás budeme něco chystat. Co konkrétně? Tak o tom už víc za chvíli.

0: připustíme k sobě i trochu té melancholie, protože si dáme taky party, které už hrát nikdy neuvidíme, pač už neexistují. No, ale jako první se naservírujeme partičku, která teda rozhodně nemá v plánu končit. Na pódiích je už od 80. let minulého století. No a mluvím o Paradise Lost. Takže kdo tuhletu partičku můžete, tak doporučuji poslouchat i za pár minut.
1: Víkend živáků na rádiu Čas Rock. Holba Rock na grilu 2026.
2: 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě.
1: Vstupenky na www.časrock.cz.
2: Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
4: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
1: Vaše sběrna.cz.
4: Vaše sběrna.cz.
5: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas Rock. Čas Rock.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na dovolení.

0: Kon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: No a Poet Guy, krátce před 9:45 na čas roku k Paradise Lost, které jsem vám slíbila.
1: Víkend živáků na rádiu Čas Rok.
0: Anglická partička založená v roce 1988 a od té doby ušli opravdu velký kus cesty a zároveň prošli i změnou hudebního stylu. To ne každá kapela může říct. Název téhle kapely vychází ze slavné básně anglického barokního básníka Johna Miltona, kterou napsal v roce 1667, takže opravdu dávná historie. A zajímavostí je, že Milton byl v době psaní těchto veršů už zcela slepý. Tak to jenom tak, na okraji, nicméně zpátky k muzice. A k partičce Paradise Lost. Původně hráli Dead Doom Metal, přičemž jsou považováni za ty, kteří stáli u zrodu žánru Doom. No ale skupina se nakonec přeorientovala a začala se věnovat gothic metalu, kterými jsou vlastně takovými ikony v tomto žánru. No a v loňském roce kapela vydala už 17. desku, kterou určitě představí i letos u nás. Kapela je totiž jedním z headlinerů letošního ročníku Basin Fire Festivalu. No a my si od nich pojďme dát pecku, už jsem se připravovala na tu angličtinu, rozumíte? As I Dive Live. Jsem se zapotila. Tak tu jí máte, užijte si ji.

0: Na čas roku nám pomaličku, ale jistě začíná sobotní dopoledne s datem 23. května za nějakou minutku a chlup odbije 10. No a kam vyrazit, to už víte, jo? Ale jak se na ten výlet vyzbrojit, tak o tom si řekneme víc v příštích minutách. K tomu Pretty Maids. Bude taky John Bon Jovi. Ježíš, to jsem tak dlouho neslyšela. Miluju. A budou taky Simple Minds. Yes, vypadá to na hodinku. Doslova jako malovanou. Stejně tak bude vypadat i počasí venku, takže přátelé, užívejte příjemné soboty se skvělými teplotami. Aktuálně mezi 18 a až 21 stupni. Kiki Střelcová vás zdraví. No a za chvilku další nálož muziky.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

trošku tvrdácká dávka v podání Amorphis, ale já myslím, že i to je občas třeba. No ale nebojte, za chviličku to budeme prolínat třeba zmiňovaným John Bon Jovim a nebo partičkou Seven. No ale přátelé, protože nás o tomhle víkendu dost možná čekají první letošní tropické teploty, tak takové menší vzdělávací okénko ohledně ochrany naší kůže. Abychom ji chránili před UV zářením, ať nemáme jak starky a ještě k tomu se skvrnama, že jo. Samozřejmě platí, že čím vyšší stupeň ochrany daného krému máte, tím lépe bude o vaši pokožku postaráno. Ta stupnice se hýbe od 6 až nad 50, přičemž když začneme u toho nejvyššího zmíněného faktoru, 50, tak jen pro představu, opalovací krém s SPF dokáže zachytit až 98% UVB záření, což je neviditelná složka slunečního svitu, a dokáže až 50krát prodloužit dobu, než nastane spálení kůže. No, a samozřejmě s tím snižováním toho ochranného faktoru se to jako trošičku snižuje i ta procentuální část zachycení toho záření, ale není to tak strašné, jak byste čekali, jo? Takže 30 má 97%, 15 93 a tak dále a tak dále. Takže ať už u sebe budete mít jakýkoliv krém, musí mít ale samozřejmě tu ochranou SPF-ku, tak prosím vás, rozhodně je lepší méně než nic. Jo? Samozřejmě, jak už jsem ale zmínila, čím vyšší to bude, tak tím lépe budete chráněni. Obzvlášť pak u dětí, kde ta kůžička je mnohem citlivější a náchylnější ke spáleninám. Přátelé, máme 2 minutky před 10:45, sobota 23. května. Z Rádia Čas Rok vás zdraví Kiki a teď už posílám letošního headlinera naší holby roku na grilu, kde spolu oslavíme 15. Takže Čas Rok už bude moct to, no víte co, no budeme mít prostě občanku.

Dopoledne trávíte s rádiem Časrok, taky s mojí maličkostí Kikinou. No a protože naším posláním je plnit vaše přání, od toho tady taky hlavně jsme, že? Tak já teďka koukám na WhatsApp, kam mi došla zpráva od těžce pracujícího Pavlíka. Ahoj, úžasná Kiki. To je miloučké. Moc tě prosím o zahrání něčeho od From Ashes to New, pokud je ještě máte v seznamu. Jasné, že máme. Mám za sebou už 70 odpracovaných hodin v tomto týdnu a strašně by mi to zpříjemnilo den. Díky moc, Pavel z Irska. Tak zdravíme do Irska, Pavlíku, ať ta práce pěkně odsejpá, ať seš co nejdříve doma. No a tady už máš muziku.

0: Karborok 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie-Zdrój. Přijďte si užít tuto rockovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hunter a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Karborok.
1: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí.

0: No a od písmenka A teďka půjdeme v abecedě dál. K Dčku. Čekají nás totiž Dimitri.
1: Víkend živáků na rádiu Čas Rock.
0: Kdo by je neznal? Ty snad musí znát opravdu každé malé dítě. Česká maskovaná grupa, která má pravidelně koncertně naplno po celý rok. Od ledna do prosince. Skupina vlastně funguje ve dvojím podání. V Česku je to se zpěvákem Vaškem Noidem Bártou a v zahraničí vystupují pod jménem Dimitri Paradox a za mikrofonem je doprovází Alan Ljubič, což je Chorvat. No ale my teďka vzpomeneme období, kdy s touhle

0: Když se v jednom nejmenovaném hambatém pořadu může moderátor nazývat poslem lásky, tak co by se Kikina na čas roku nemohla nazývat poslem veselosti? No, a protože já jim jsem ráda, tak teďka splním ještě další hudební přání, které mám od Marečka. Jezus Maria, prej nazdar, moje virtuální lásko, to je krásné. Jezus Maria, doufám, že nemáš babu a ta nás teďka neposlouchá, jinak seš, kamaráde, pěkně v prdeli. Jedu do Luhaček a na silnicích je peklo. Ajajaj, dala bys mi tam nějaké panoptiko nebo olympik, ať se uklidním. Jinak krásný víkend. Děkuji moc, Máro. A hele, já jsem vybrala panoptiko, tak ti ho za chvilku pošlu a doufám, že teď už ta cesta bude pěkně odsejpat. A užij si víkend, ať plánuješ cokoliv. Metalmania, Metalmania,
1: Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
2: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
4: Si piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
3: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
4: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
5: Řeknem to rádi a nahlas.
6: Nejlepší auta má Pavlas.
7: Auto Pavlas.
8: Auto Pavlas.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional na severní Moravě. Auto Pavlas CZ.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz. Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Party v hlavě mají pain. No a Střelcová má party ve studiu Rádia Časrok. Kiki na vás zdraví, přeju příjemné sobotní dopoledne, 11. právě v chill odbíjí. No a spolu se mnou moje posila Aleš Krejčí, ahoj!
1: Party hard, ahoj, pozdravím všechny posluchače Rádia Časrok.
0: Tak se to teďka rozjedem spolu.
1: Můžem.
0: Dobrá, hele, jako první tady mám nachystané tvé oblíbence Stone Temple Pilots.
1: Výborně. Pěkně.
0: Jsem to jako dobře řekla celkem, ne? Já po anglicku. Že děkuji. Mm. Potom Beyond the Black? Yes?
1: Beyond the Black?
0: No tak nic, no.
1: Asi tak, beyond the black.
0: Beyond, no tak. Ale já myslím, že naši posluchači ví, co tím chtěl básník říct. No a přátelé, teď jedna podle velmi jako

0: bude se bekat, bude se zpívat, doufáme, že se bude i chlamat.
1: Chlastat.
0: Neblbni. V 11 dopoledne.
1: Já myslel vodu, jako samozřejmě.
0: Jo, vodu. Aha, no tak to máš říct hned.
1: Minerálky.
0: Minuta po 11. sobota 23. května. No a na to datum se blíže s Alešem podíváme. Za chvilku, tak zůstaňte s náma.
1: Mějte se krásně zatím.

0: To byl hudební organismus, už jsem chtěla říct organismus, ale to taky možná. Pro Kikinu na čas roku dohráli Masterplan, ale já věřím, že potěšili nejen mé srdéčko a jiné orgány, ale taky vaše.
1: Masterplan dohráli, ale teď začíná náš další 11. díl Blba a blbější.
0: Juhu, to už tu dlouho nebylo. Představ si, experti zjistili, že první týdny otcovství se mužům mění mozek.
2: Ha, se nedivím, to je jen samé, čuču, ňuňu, miminečko sem, miminečko tam, to víš, že jo, fuj je to, bodeň by z toho synci nehloupli.
0: Jak tě tak poslouchám, tak ty už budeš asi několikanásobný otec, že? Zbylo ti v té hlavě vůbec něco?
2: Ne asi, šplouchám jí tam průjem, poslouchej, nakloním hlavu. No, dnes to tam asi jenom tak šustí, takže tam mám seno.
0: Se nedivím, že ti fungují životní funkce. To asi řídí jen ty breberky, co máš na sobě, co?
2: No, máš co mluvit, piješ vodu z kýble a když ti řeknu, aby se zvedla nohu, místo toho zvedneš ruce.
0: A co to zase kecáš, byš se raději stará do to své potomstvo s nevím kolika babama a kdo ví s čím vším ještě.
2: Cože? Čas rok.

0: Na rádiu Čas Rock právě dozněla kapela Stone Temple Pilots. A vy posloucháte rádio Čas Rock s Kikinkou a Alešem za mikrofonem.
1: Dnes máme 143. den roku 2026 a v 23. květen svátek slaví Vladimíry a Vladimírové. No a pozor, pranostika hovoří, že svatby mají šťastné... Ježišmarja, počkat, že svatby v máji šťastné nebývají. Tak, no tak to potěžko ještě. Já teda zrovna včera potkala známou, která prý oddávala v pátek 5 svadeb. To zase stoupne rozvodovost.
0: Chudáci. A kdo jste byli zaměření na děják, tak si možná vybavíte významný moment z roku 1611, kde byl českým králem korunován Matyáš Habsburský.
1: Krása. No, defenestraci z roku 1618, jako tu vynecháme, že o té se bavit nebudem. Chcem si přece jenom zachovat optimismus v žilách, že ano. No a tak musím vzpomenout pozitivní událost, starou přátelé, přesně 100 let. Rok 1926 byl významný pro Brnečko, zdravíme na jih Moravy, byl tam totiž zahájen pravidelný letecký provoz. No a toho prvního letu v Brnečku se zúčastnilo celkem celkem se zúčastnili 4 cestující.
0: Mnoho lidí, 4 cestující.
1: Děkuji.
0: A ohledně teplot, nejvyšší naměřená teplota byla 30,6 stupně Celsia ve vzdáleném 19. století. A naopak nejchladněji bylo v roce 1866, kdy bylo pouhých 2,2 stupňů Celsia nad nulou.
1: No a teď jedna událost, po které, když vám ji tak jako s nadšením řeknu, tak si budete myslet, že jsem ujetá, ale tak to já si myslím, že si myslíte stejně, jo? Přátelé, Střelcová šla k maturitě v květnu 2017. A vlastně se v té době stala taková celorepubliková senzace novodobé historie. To jako ne, že by Střelcová tu maturitu udělala, jo? To sice senzace byla, ale ne celorepubliková. Nicméně v tom květnu 2017, 23. doživotně odsouzený Jiří Kajínek dostává v tento den od tehdejšího českého prezidenta Miloše Zemana milost. Stalo se tak po 19 letech. Pamatuješ si ten moment?
0: No, tak já jsem vylezl těsně po něm a občas jsme spolu mastili karty a taky mi párkrát spadlo mídlo, no. Co je?
1: No tak to jsme se dostali vlastně úplně někam jinam, než bylo původně v plánu, ale tak vidíte to, jo? Každý máme tu minulost nějakou, že?
0: Tvrdý život to byl.
1: Jo, ano, bylo to rychlý a tvrdý. No nicméně, já jsem na tom případu, přátelé, jako fakt ujížděla. Já jsem zbožňovala všechno, co se Kajínka týkalo. No a nevím, jak moc ten film máte, či nemáte nastudovaný vlastně v hlavní roli. Představitel Kajínka byl ruský herec, který je člověče dneska už zasloužilým umělcem ve svých 65. Je to Konstantin Lavroněnko a teda... Jako, seš chlap, ty to neoceníš, no i když s tím spadnutým mídlem, jako, to je maso, nevím teda, jak vypadá dneska, ale jak hrál toho Kajínka, tak tam jako ty svaličky byly. No a vzhledem k tomu, že úvodní písničku k filmu Kajínek naspívala Lucka Bílá s Kamilem Střihavkou, známý to, že rockový mafiáni, jsme teda u těchto jako, u tohohle tématu, tak song, který teda jako k písničce patří, si myslím, stojí za to tady dneska zmínit, když máme to významné jubileum, tak si ho pojďme dát.
0: No a jestli už jsi tady domluvila,
1: no,
0: co to bylo?
1: Povídej.
0: Tak nechtěla si mluvit o té defenestraci, tak já ti ukážu, co to je, poletíš s tou židličkou.

0: propuštění tehda doživotně odsouzeného dvojnásobného nájemného vraha Jiřího Kajínka, který v dnešní době má 65 přátelé a žije spořádaný život v brněnské městské části Bystrc.
1: Ty vole, já jsem kousek od něho dokonce i chvilku žila.
2: Dobře ty.
0: No a budete se jako chlamat, jo? Pro někoho to může být jako celkem dost bizarní, protože Kajínek aktuálně žije, přátelé, z výnosů ze své popularity knih, dělá různé přednášky, jo? A ofiko nějak žádné zaměstnání nemá. Co se týče samotného filmu, ze kterého pochází song Samota ve spojení Lucky Bílé a Kamila Střihavky, tak film se natáčel ve věznici Plzeň Bory a taky na Mírově. A já normálně po těch já jsem fakt jako, že tenhle ten song teďka slyšela po strašně dlouhé době, opravdu po několika letech, a zase mi naskočila normálně ta známá Husí kůže a až se mi normálně tak nějak podlili oči vlhkostí, řekněme, protože pro mě jako ten film je jeden z těch, které já jako zvládám, byť za mě je tvrdší, ale já jako ty tvrdárny a násilí moc nemusím, ale tohle jsem vždycky žrala a milovala a fakt to ve mě zanechalo velké hluboké stopy, které evidentně tam jako jsou do dneska, no. Tak nevím, jestli to tak máš třeba taky s nějakým filmem?
2: No ani ne, moc ne, já to tak neprožívám úplně. Ale
0: to bylo jako rychle a stručně.
2: Určitě, no tak jak to, jak jinak.
0: Tak my už pojďme, přátelé, k další muzice. Posíláme Green Day, Tango a spoustu dalších. Užívejte.
2: Skvělý poslech mějte.
3: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio. Rockový festival Carborock 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie-Zdrój. Přijďte si užít tuto rockovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hunter a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Carborock.
4: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
5: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
4: A maminka se mnou.
5: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
6: Tak ještě jednou si to všechno pěkně zkontroluju. Spacák, stán, fusakle, pláštěnka, lupeny, jo a toaleťák pro jistotu. Ha, vypadá to, že mám všechno a jsem ready. Můžu vyrazit na festivaly. Ty jo, ale ještě tomu něco chybí. Potřeboval bych se nějak nalákat. Co takhle nějaký hudební živáček, co?
3: Proč ne? Na rádiu Čas Rock vám vyhovíme už tento víkend. Festival

0: Na rádiu Čas Rock právě dozněli Green Day a my máme na drátě jednoho z vás posluchačů. Ahoj Patriku!
1: Ahoj!
2: Čau, čau, my tě zdravíme, chlape. Ahoj. No tak já povídej, teď přeháněj, proč doma u vás z tebe teď aktuálně šílí manželka? Střelec.
1: Ne, je to celkově jako takový ten stav před cestovní horečka, narychlo všecko, takže...
2: Přátelé, jenom pro upřesnění, jo, oni se včera, naši milí zlatí, jako rozhodli, že prostě pojedou na dovču do Chorvatska, no a oni budou vyjíždět zítra.
0: Ale rychlo akce jsou nejlepší,
2: no,
0: právě.
2: To je pravda.
1: No, tak právě momentální nápad, víš, jak to je. To.
2: Takže co, jak to máte, jakou máte doma posloupnost? Kdo co dělá, píšete nějaký seznam, ať nezapomenete nic důležitého?
1: Všechno je takové, to jako, jo, stalo se, že jsme si napsali seznam a už prostě tam ještě to a
2: jo.
1: Pak nakonec, ne, jako ještě se tam honem co si dopisovalo, jo, a pak s ním byl zmatek.
0: Stres, chaos.
2: Rozumíme. Jo. No tak jo, tak co ženušce pošleme? A mimochodem, jak se žena jmenuje?
1: Bude to pro moji milovanou ženu Pavlu.
2: Pavlinka. Zdravíme.
1: Jo. No a bude to tež pro syny Patrika a Adriana a dcerku Stazinku a pro vás a pro všechny, co poslouchají.
2: Děkujeme moc. A mě zajímá teda, jestli i veškeré potomstvo jede s váma, nebo se už budou hlídat sami?
1: Ne, prostě potřebujeme si ho razit od nich, jako to synové jsou dospělí už, jako
2: Ježiš,
1: a terka.
2: Ale tak to je krásné.
1: A ještě do školy.
2: Ty, já jsem zrovna, toť, musí chodit do školy, ať se jenom učí, že? Mama s tatou si budou užívat. Já jsem zrovna, normálně, Paťo, včera narazila na Instagramu na takový krásný článek, kde nějaká paní jako dávala nějaký rozhovor, že proč jí vydrželo manželství krásných 15 let a stále jako drží. A přesně s jedním z bodů bylo to, co si teď řekl ty, že si opravdu jsou schopni i v tom šíleném schonu s dětma a se vším, co k rodině patří, udělat čas sami na sebe. A to je důležité.

0: To má ještě ten autor článku, co doháňat, jako my jsme spolu o podstatně díl.
1: No vidíš,
2: klobouk dolů.
1: Začni se živit Instagramem.
0: Ne, nebudu, jako nejsem fanou všech sociálních sítí.
1: Rozumím, jako. Já ti rozumím. No tak hele, praskni nám, kolik jste se ženou?
0: No, neuvěříš, ale 27 roku jsme svojí. Kráso.
1: No, to ale teda, je to nádherné jednak, ale ještě teďka normálně úplně s údivem tady zůstal. No,
2: nechtěl bych to asi.
1: Ježiši Kristo, romantik, ty vole. No nicméně, já jsem ti chtěla říct, že podle hlasu teda na to zdaleka nevypadá, že už jsi 27 let ženatý, takže tak. Hmm. Pozdravujeme tvoji ctěnou choď Pavlínku, šťastnou cestu do toho Chorvatska, no a užijte si dovču.
2: Pořádně si to tam užijte.
0: Jo, dík.
1: Mějte se, dětka.
0: Ahoj. Ahoj a díky, čau.
3: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře.

0: 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
0: Čas rok.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: A my se opět spolu budeme připravovat na letošní festiákovou sezónu v rámci Živáku. A teďka nás, přátelé, čekají Led Zeppelin.
1: Ačkoliv éra slavné kapely skončila v roce 1980, její obrovský vliv je samozřejmě patrný dodnes.
0: Pánové Robert Plant i Jimmy Page jsou nadále aktivními muzikanty. Page se stará o archiv původní tvorby a pro fanoušky připravuje různé reedice a remasterované verze starších desek. A
1: kapela ukončila činnost po smrti bubeníka Johna Bonhama, protože byli přesvědčeni o tom, že adekvátní náhradu tak originálního bubeníka prostě nenaleznou. John Bonham údajně umřel po náročném a intenzivním alkoholovém opojení, kterým se jinak oddával poměrně často.
0: To je smutné, když si člověk uvědomí, že tady vlastně ještě mohl být.
1: No, to jo.
0: Dáme si teďka od Zeppelinu jeden živý kousek ze slavné Madison Square Garden v New Yorku, který byl nahrán v roce 1973. A jmenuje se?
1: No, a jmenuje se The Ocean.
0: Tak tady máte Živáček a pěkně si ho vychutnejte.
2: Víkend Živáků na rádiu Čas Rock.
3: We're done!

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: A máme tu, přátelé, pravé poledne. Z Rádia Čas Rok vás zdraví Kiki Střelcová.
1: Aleš Krejčí.
0: Přejeme vám dobrou chuť k sobotnímu obědu, pokud k němu usedáte. No a my vám taktéž nabídneme velmi pestrou hudební nabídku. Dáme maličkou holčičku s velkýma kozama. To je ono.
2: Malička holčička s velkýma kozama.
1: A taky zazní Alice in Chains.
0: No a přihodíme taky Accept. No a protože máme dneska World Turtle Day.
1: Turtle. Jseš turtle.
0: Tak jestli si třeba budete teďka u toho sobotního oběda pochutnávat na želvý polívce, tak přejeme dobrou chuť, užívejte sobotního dne, no a za pár minut se jednak podíváme za další partičkou, která bude koncertovat u nás letos, no a k tomu přihodíme třeba i novinku týdne.
1: Takže mějte fajn poslech, rockeři.
3: Pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.

0: na vlnách Rádia Čas Rok nám dozněli.
1: Co kdybyste rokeři viděli, co se tady zase dělo za zvěrstvo v podání Kristýnky Střelcové. Přesně předtím, než zapla mikrofon, to bylo teda, to byla podívaná. Já si myslím, že tady jsme asi chráněná dílna někdy, já nevím.
0: No, tak přátelé, že jo, i při sobotě může být veselo, obzvlášť v práci, sice my tu naši práci nebereme jako práci, ale ti, co třeba makáte dneska a těžce dřete, tak na vás myslíme, posíláme kupu energie a tak.
1: Teď to opravdu práce nebyla, teď to tady vypadalo jako v ústavu.
0: No pardon, kolego, pojďme radši od toho, máš pravdu. Přátelé, jak už jsme říkali, nebo i já jsem říkala, tento víkend toho přináší opravdu hodně a aby toho nebylo málo, tak od 16 hodin a 20 minut začne v rámci mistrovství světa v ledním hokeji. Naši se utkají proti Slovákům, takže velkolepý souboj Čechoslovákia do toho. Doufám, že vyhrajou oba dva týmy.
1: Jo, nejlepé, že? Nebudeme to rozdělovat teďko radši jako kdo.
0: Toť.
1: Ale kromě hokeje samozřejmě nás za malý okamžik čeká novinka týdne v podobě kapely Gate Crasher, která mimo jiné zazní na kamenitém Čas Rock Fest od 17 hodin.
0: No a přátelé, za 20 necelých minut ano. Se otevřou brány tohoto areálu, ale už opravdu naposledy.
1: Ano, přesně tak.
0: 20. jubilejní ročník a pak už finito. Takže kdo ještě pořád jako váháte, co byste dělali, tak?
1: Tak se co nejrychleji rozhodněte, ale ideálně doporučuji tam zajít, protože kapel ještě, nebo ještě, kapel je tam spoustu a hlavně kvalitních kapel.
0: Přesně tak, ten program je opravdu bohatý, máte se přátelé na co těšit, ten dnešní program kromě Gate Crasher přinese taky Insanii, do toho Kokot Minute, taky Sfarad, Komunal, Lautři a spousta dalších. Já myslím, že bude o zábavu opravdu postaráno.
1: Určitě.
0: A do toho naši moderátoři, kolegové, Rádia Čas Rok.
1: Ale nezapomeňte taky na to, že na kamenitém se dá platit pouze a jenom v keši, hotově, jo. Takže pokud teda, jak už jsem tady jednou na rádiu řekl, neprovozujete takový ten režim vezmi a uteč, tak si připravte hodně penízku sebou v keši.
0: Tak, tak.
1: Žádné karty.
0: A stejně tak se zásobte, přátelé, krabičkama cigaret, kdo kouříte, protože ani ty na místě neseženete. Já věřím, že si to užijete a kdo tam vyrazíte, my dva s Alešem bohužel ne, ale naši kolegové jo, tak si to tam s nima pořádně užijte.
1: A teď už novinka týdne.
0: Počkej, jsem neměla na nachystanou ručku na myšce.
1: No tak pojď.
0: Teď.
2: Radio Čas Rock, novinka týdne.
3: Hej plantážníci, máme pro vás exkluzivní otvírák letošních prázdnin, ale bacha, jen na vlastní nebezpečí, protože tenhle kousek je těžce nakažlivý.
4: Čau, za kapelu Gate Crasher zdravím všechny rockery, co poslouchají Rádio Čas Rock. Tohle je náš novej letní singl Jedeme. Užijte si to a vidíme se na letních festivalech.
2: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a zbrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
1: Středa, slavit je třeba. Vraťte se společně s námi do dob, kdy vznikaly ty největší rockové pecky. Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rock.

0: přeji dobrou chuť k sobotnímu obědu, Kiki Střelcová
1: a Aleš Krejčí.
0: A taky Doga.
2: Víkend živáků na rádiu Čas Rok.
0: No a teď taky Avantejša, přátelé, protože ta je teďka před námi, co se živáčků, kterým tento víkend věnujeme prostor, týče.
1: Což je metalová opera se vším všudy. Nechybí velká scéna, kvalitní hráči a početný zástup zpěváků.
0: Samozřejmě v čele tohoto projektu stojí malý muž s velkým hlasem, sympaťák Tobias Samet, který si představte, projekt původně zamýšlel pouze jako jednorázovou záležitost. No, pane bože, to by bylo škody.
1: Velká věc, protože ještě postupně se ke kapele přidávaly hvězdy jako Michael Kiske, Amanda Somerville, Timo, Tolky a mnoho dalších.
0: Těch jmen je fakt spousta a za mě co song to pecka. No ale samozřejmě, že jo, to co tak v životě bývá, že to vykupuje jiné věci, protože díky úspěchu Avantejši Samet trošilinku zanedbává kapelu Edguy, protože poslední deska jim vyšla v roce 2014. No jo, no nedá se sedět s jednou prdelí na dvou hrncích, že?
1: A taková informace, docela důležitá. Velkolepou show si můžete užít na letošním Metal Festu v Plzni.
0: A doporučuju určitě, byť byste to měli opravdu na druhé straně republiky, zajet do Plzně, protože jejich vystoupení je opravdu zážitek.
1: A teďkom živáček What's Left On Me.
2: Víkend živáků na rádiu Čas.

bohužel stává, obzvlášť u vás mužů, když to nosíte po kapsách, že? My ženy, byť máme tři prdele kabelek, tak aspoň to máme většinou chráněné. No a vyrobil si chleba na domek, ty tak takový domek si pořiď jednou jako peněženku. Nicméně, pokud byste jako Peťa chtěli slyšet nějakou písničku dle své volby a výběru, tak dejte vědět. Mezitím vám pošlu Buřinky 2. U oběda nám poskáče holčička s malýma kozama, teda malička holčička s velkýma kozama, tak naopak. No ale ať preferujete jedno či druhé, tak si tady Buřinky 2 užijte. No a já jsem zvědavá, co vyberete za chvíli.

0: Ježišmarja, už chytám ty krejčího maniry. No nic, přátelé. Krátce před 1:15 tady mám jedno hudební přání a na telefonu Jirka. Ahoj chlape, jak se máme?
1: Zdravím. No, je to takové trošku ošemetné.
0: Všelijaké.
1: Práce bylo nachystáno, ale bohužel ulehl jsem.
0: Jezus Maria. Prosím tě, trpíš jako na záda dlouhodobě?
1: No, tak jsou řidič z povolání, tak...
0: Takže trpíš.
1: Trpím tak, jak každý kamionák.
0: Rozumím. No tak, ale ty jsi mi prozradil, že máš kvalitního maséra, tak hele, dopřávej si těchto masáží, co to jenom jde. Vidíš to, já jsem teďka totiž taky, zrovna nedávno, byla na jedné opravdu luxusní masáži v Havířově. Podnik pro mě nepoznaný, jako vůbec jsem netušila, že na tom místě něco takového je. A musím říct, že jsem tam přišla, paní byla takový maličký knajtek, ty vole, ale tak tam měla páru. A ještě, jak jsem jí řekla, že klidně může přitlačit, no, tak jsem se tak jako pěkně zarazila do toho křesla masážního. Ale musím říct, že jako když člověk jde na tu masáž, tak to chce opravdu pořádně promasírovat. Nemám pravdu? Máš to stejně? Nějaké chlání na prd, ne?
1: Mám, ale nemáš pravdu v tom, že prostě jdeš na masáž, ale ty potřebuješ vědět příčinu.
0: Mhm.
1: Jo, a ne, že by se ti vrhli zrovna na to bolavé místo.
0: No jasně, obzvláště, co problémy mají, tak není radno.

0: si s tím zahrávat a moc to trápit, je mi to jasné. A navíc masáž nemá bolet, má to být příjemné. Tak.
1: Jo, prostě bolí ty body, které ti mačká na noze a vlastně tím získává přehled o tvojím těle, kde, co a jak.
0: Ježiš, ty jsi mi to teďka úplně vybavil, tu moji pondělní masáž, jsem se tě úplně tak jako vrátila do těch příjemných pocitů, no nic, no tak snad zase brzy.
1: Prodělal jsem pár masáží, ale říkám, tady tento člověk prostě věděl, nebo ví
0: kam
1: o čem to je a kam šáhnout. Už jsem si říkal, že si vezmu Pampers, kapesník, protože občas to místo bylo tak bolestivé, že prostě...
0: Jo, takhle, no, pro tebe to je, Bobku, bolestivé a pro mě zase tak příjemné, že málem bych se z toho taky jako po...
1: Ne, ono, jak vlastně našel to místo, které vlastně bolí, tak udělal vlastně to, co měl udělat, nebudu zacházet úplně do těch podrobností, ale můžu ti říct, že měsíc bez problémů, bez léku, bez nějakého pichávání ramene, prostě
0: no, hýbu, super.
1: Jo, hýbu rukou, prostě napravo, nalevo můžu zvedat, ale do té doby prostě nemohl jsem spát, nemohl jsem točit volantem na kruháči, prostě bolest.
0: No tak hele, hlavně, že to zabírá, držím palce, ať to jde s těmi masážemi jen tak dál, no a teďka ti pošlu jeden hudební lék, Running Wild, jo, souhlasíš?
1: Ano, pro všechny posluchače rok, rádia.
0: Dobrá.
1: Rok,
0: ano, ano, to je trošku jiná stanice, ale nevadí, takže přeju krásné odpoledne a díky za zavolání, ahoj.
1: No a hlavně, ať dneska vyhrajem na těma bratrama Slovákama.
0: No jo, no. Tak jo, boroci Slováci. Čau, Jirko.
1: Mějte se, čau.
0: Kiki Střelcová se s váma pro dnešní den loučí. Opatrujte se, užívejte víkendu a nezapomeňte fandit Čechoslovákia.
2: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz. Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Řeknem to rádi a nahlas.
2: Nejlepší auta má Pavlas.
3: Auto Pavlas.
4: Auto Pavlas.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
5: Mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Radio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše na

0: Rockeři, metloši, nazdár. Na rádiu Čas Rock právě přebírá mixpult, mikrofon, klávesnici, myšku a možná i nějakého toho potkana. Ještě stále moderátorská lama Aleš Krejčí. A co mám pro vás připraveno? Nebudeme pokračovat tematickým víkendem z živáky. Těšit se tedy můžete na Nightwish a taky mnoho jiné hudby, například v podání Eagles. Nebo taky zazní Godsmack. A nebo nabídnu i Twisted Sister. Takže mějte skvělé odpolko s rádiem Čas Rock a Alešem za mikrofonem. A kdo se ještě teprve chystá k výkrmu, tak dobrou chuť. A já už teďkom odpálím tu naši rockovou raketu. Tak se pořádně připoutejte. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Nové novinky na rádiu Čas Rock.

Get over it! Get over it, milí rockeři, ladíte Rádio Čas Rock a právě nám dohrála kapela Eagles. Máme 13 hodin 11 minut, sobotu 23. května a svátek slaví Vladimír a Vladimíra, slovanská jména germánského původu, takže přeji vše nejlepší k svátku. No a kdo ještě neví, co se sebou, tak vězte, že již jsou otevřeny brány posledního ročníku Kamenitého ve Vyšných Lhotách a za malý okamžik tam začíná kapela Neverfall. Jen dodám důležitou věc, kdo by se tam odhodlal jít, platí se tam pouze hotově a cigarety tam nekoupíte, takže bacha, ať nemusíte kouřit listy křoví, travnatý porost a jiné věcičky. A my na Rádiu Čas Rock pokračujeme kapelou Jackers.

Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.

0: Čas rok.
1: Vzhledem k tomu, že se nám kvapem blíží léto, postupně začne a taky začíná přibývat různých festiáků a open air akcí. Pojďme si i tady na Rádio Čas Rok udělat atmosféru živých koncertů s tématickým víkendem živáků. Jako první v mém vysílání si za okamžik odehraje to své a obklopí nás atmosférou živáků kapela Nightwish. Finská banda, založená roku 1996. Během existence kapely se na postu zpěvu vystřídali tři zpěvačky, Tarja Turunen, Annette Olson a Flor Jansen. Nightwish mají momentálně koncertní pauzu, ještě ani neodjeli turné k poslední desce z roku 2024. Pauzu si ale nedala aktuální zpěvačka této smečky, tedy Flor Jansen, a objeví se u nás 3. června v plzeňském amfiteátru Lochotín jako speciální host bandy Sabaton. Takže budeme mít příležitost nejen slyšet její pozoruhodný hlas jako takový, ale hlavně nám přeci jen alespoň trochu Nightwish přiveze sebou, protože tam jistě pár hitů v jejím zpracování zazní. A my si teďkom dáme živou verzi písně End of All Hope od kapely Nightwish.
0: Víkend živáků na rádiu Čas.

kapela Disturbed na rádiu Čas Rock se svým songem Dekadence, což je v překladu úpadek, rozpad. Ale nám se snad teďkom nerozpadne telefonní linka sem do studia, abyste si mohli zavolat nebo napsat o ten svůj song na telefonní číslo 725 33 11 55.

0: Na rádiu Čas rok pomalu doznívá Láďa Křížek se svým songem Zlatej chlapec. A já už mám na drátě posluchače Martina. Ahoj Martine, zdravím tě.
1: Čau všichni.
0: Čau ahoj, tak spust, povídej.
1: Tož nechal bych zahrát asi sám sobě už dopředu, ale to se nemá prý bez gratulace. Jak se říká. A Kiki, která tam
0: tady někde,
1: postává ano, někde, určitě čeká na to.
0: Já zdraví, ano, ví o co jde.
1: Jak ji znám, jo, takže to ano, a všem rockerům, jako kteří se chystají na holbičku, na Příbrné jezero, dali bychom Pretty Maids, jo, Little Drops of Heaven.
0: Super.
1: Jo, ať si všichni užíváme toho krásného počasí.
0: Tak jo, super, díky ti za telefonát, jo. A užij si krásný víkend, určitě krásný, který budeš mít, já vím, slyšel jsem, o čem jsme se bavili, takže ať to všechno klapne.
1: Plný oslav, ano.
0: Ano, přesně tak, tak jo, měj se krásně, čau.
1: Díky moc, mějte se tam, čau.
2: Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsmějen rádio, jsme Čas Rock.
3: Titulárním partnerem festivalu je Holba, rizí pivo z hor. Hlavním partnerem je společnost Ryčny, kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci. Vaše sběrna.cz.
2: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
3: Čas rok. Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
4: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na

0: Kon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
1: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rok. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu.

Na rádiu Čas Rock právě doznívá kapela Kaiser Chiefs. A první společná hoďka na nás kýve pomyslnou paží a loučí se, protože v pouští hodinu 14. V ní připomenu chystající se červnovou akci Help Days, v rámci tématáků se předvede kapela Kiss a dále také to své předvedou mimo jiné i Anthrax. A taky třeba civilní obrana. A taky kapela Rush. Mějte skvělé odpoledne a pokud pracujete, ať se daří a přeji ničím a nikým nerušený poslech rádia Čas Rock.

14 hodin, skoro 12 minut na rádiu Čas Rock, sobota 23. května, dohrála kapela Anthrax se songem Antisocial. A pokud vy, rockeřiska, nechcete být antisocial, asociální, nespolečenští, tak poslouchejte, slyšte, co vám teďkom řeknu. Rockeřiska totiž už jen 13 dní, 1 hodinu a nějakých 47 minut zbývá do festiáčku Help Days ve Frýdku Místku. Brány areálu T.J. Slezan se vám otevřou už v pátek 5. června, kdy první kapela vystoupí okolo 16.45. Festival je dvoudenní, tedy pokračovat bude i v sobotu 6. června. Line-up je více než dobrý. Čekají vás kapely jako Ingot, 100 na 100, Dimitri, Ahart, Warning Vision, Porta Inferia, spousta dalších. Pořadatelé myslí i na komfort návštěvníků, tedy více míst k posezení, klidové zóny pro odpočinek, zábavní zóna pro děti a další. Help Days je zároveň i charitativní akcí. Výtěžek festivalu poputuje Českému červenému kříži ve Frýdku Místku. Vstupenky, praktické informace a mnohé jiné naleznete na stránkách helpdays.cz. Takže zhrnu, Help Days 5. a 6. červen, T.J. Slezan, Frýdek Místek. Přijďte, rockeři, a teď nás čeká kapela Guano Apes.

0: Rock.
1: Následující smečka víkendu živáků na rádiu Čas Rock nese jméno Kiss. Hudebníci, kteří započali a ukázali, jak se má dělat obří show. Ačkoliv kapela v nedávné minulosti oznamovala konec, Šmitec s Bohem a tvarohový šáteček, opět a zase něco děje. Totiž Gene Simmons a Paul Stanley se nechali slyšet, že zase sedí ve studiu nad novým matrošem. Určitě jen tím hudebním matrošem samozřejmě, ale nejen to. V roce 2028 mají v plánu v Las Vegas odpálit unikátní show v podobě Kiss digitálních avatarů, tedy 3D postaviček, od čeho kluci očekávají nejen koncert jako takový, ale hlavně ucelený audiovizuální zážitek. Projekt je spoluprací s firmou Pop House Entertainment, která už má na krku digitální avatary kapely ABBA. Gene Simmons nastínil, že na této show budou klasické hity i nové skladby a avataři budou mít podobu spíše komiksovou, takže žádná realistická kopie kysáků. No pojďme na živák, házím do stroje píseň Domino.
0: Víkend živáků na rádiu Čas Rock.
2: Limited master, I've got a band size predicament, and it's a big one, goes like this.

0: Karborok 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie-Zdrój. Přijďte si užít tuto rockovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hunter a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Karborok.
1: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

nejsvěžejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

14 hodin 35 minut. Na rádiu Čas Rock právě dozněla kapela Rush se songem Time Stand Still. A vzhledem k tomu, kolik hodin je, tak milí rockeři, čas pro vás. Napište si o ten svůj song na telefonní číslo 725 33 1.

0: Právě doznívá na rádiu Čas Rock kapela Inexis. Máme sobotu 23. května mimochodem. A já vybírám song na přání z SMS centra. Poslouchejte, tady jedna zprávička. Čauky Alešku, šlo by prosím Spalovače chlastu k sobotní pohodě? Moc díky, Lumír, zdravím všechny posluchače a hlavně tebe do rádia. Tak milý Lumíre, zdravím tě taky. Spalovač chlastu od Alkehol je připraven hned po reklamách.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Řeknem to rádi a nahlas.
4: Nejlepší auta má Pavlas.
5: Auto Pavlas.
6: Auto Pavlas.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesional na severní Moravě.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz. Just Rock.

0: Na rádiu Čas Rock právě dozněla kapela Reflections of Karma, která se mimo jiné objeví na festiáčku Hall Barok na grilu u Stříbrného jezera v Opavě. 24. až 25.7.2026 se koná tato akce. A za malou chvíli bude hrát kapela The Answer, ale ještě předtím tohleto.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji s rádiem Čas Rock.
0: Abyste měli malinko takový přehled, jistě mnozí z vás víte, že právě probíhá mistrovství světa v ledním hokeji a za sebou už to nějaký ten čas mají Dánové a Slovinsko. Dánsko vyhrálo 4-0 nad Slovinskem a čeká nás ještě v 16:20 zhruba zápas Slovensko-Česko a také Švédsko-Norsko ve 20:20. A klidně můžete psát své tipy ohledně zápasu Slovensko-Česko, jak to tak třeba dopadne nebo nedopadne. A teď už jdeme zase na hudbu na rádiu Čas Rock.

Na rádiu Čas Rock dohrála severoirská hardrocková kapela The Answer, založená roku 2000, která tímto uzavřela naši další společnou hodinu. Před námi se nachází 15. hodina, v ní toho bude celkem dost, ku příkladu aktuality z Moravskoslezského kraje, hudební novinka týdne a v rámci tématického víkendu živáků i kapela Tři sestry. Mimo tento nabitý program bude i muzička jako Judas Priest. Nebo zazní i náš Proky s kapelou Dorian. Povedený song. A taky si dáme kapelu U2. Takže tohle všechno a mnohé jiné na rádiu Čas Rock. Mějte příjemné odpoledne.

0: Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock. Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Edition s helma Lewis Hamilton ze Scuderi a Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.

0: Poslední tóny doznívají. Kapela Doro Pesh, I'll be holding on. A milí rockeři, máme jen tak pro informaci 15 hodin, 12 minut a sobotu 23. května. A mimo jiné teď dáme prostor naší Marcelce Fabiánové, která pro vás pilně a kvalitně připravila zprávy z Moravskoslezského kraje. A v nich se také dovíme třeba o dokončené rekonstrukci budovy Centra rodinné podpory v Karviné. Marcelka je připravená a já předávám slovo.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj dokončil velkou rekonstrukci budovy Centra rodinné podpory v Karviné. Objekt z 30. let minulého století prošel kompletní modernizací, která umožnila sjednotit služby organizace do jednoho místa a vytvořit tak důstojné, bezpečné a příjemné prostředí pro klienty i zaměstnance. A jaké služby nabízí, to už nám prozradil náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
3: Je to i o pomoci, co se týče třeba při mezigeneračních krizích, při manželských krizích. A ta pomoc je velmi jakoby obšírná a tím zdůvodňuji i změnu toho názvu, že jsme změnili název Centrum psychologické pomoci na Centrum podpory té rodiny.
2: Nové prostory tak nabídnou klientům více soukromí a větší komfort. Služby jsou určeny obyvatelům Karviné a okolí a jsou poskytovány zdarma.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
2: A Moravskoslezský kraj také podpořil kulturu v regionu. 50 milionů korun tak zamíří na velké festivaly i komunitní akce. Absolutní novinkou je spuštění speciálního dotačního programu pro prestižní projekty, které mají nadregionální a mezinárodní přesah. Více podrobností dodává náměstek hejtmana Petr Harvánek.
4: Chceme, aby lidé měli možnost zažít špičkové umění doma a zároveň, aby Moravskoslezský kraj byl vnímán jako místo, kde vznikají silné, inspirativní a mezinárodně respektované projekty. Podpora, kterou poskytujeme, pomáhá rozvíjet kreativitu, posiluje identitu regionu. Přináší zároveň benefity nejenom kulturní, ale i ekonomické.
2: Mezi podpořené akce patří například velké letní hudební festivaly, jako je Colors of Ostrava, Beats for Love, Štěrkovna Open Music, Frýdecko-Místecký City Fest a nebo Svatováclavský hudební festival. Díky podpoře se i letos také uskuteční nejvýraznější divadelní festival v regionu Dream Factory Ostrava, ale i mezinárodní festival designu. Peníze dostanou i aktivity, které mají za cíl uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradic, ale nezapomíná se ani na podporu regionálních autorů. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
1: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
5: Rádio Čas Rock. Pravé rokové rádio.

0: Váš rok. Pokračujeme dále tématickým víkendem s názvem Víkend živáků, pro tentokrát s živelnou kapelou Tři sestry. Minulým rokem toto uskupení oslavilo krásných 40 let na hudební scéně. To je co říct a ještě překvapivější je, že frontman kapely Lou Fanánek Hagen stále nestratil nápady tvořit, skládat, vymýšlet texty. Pořád maká, takže tento rozjetý vlak jede nezastavitelně kupředu. Důkazem jest i neúnavné koncertování nebo taky skutečnost, že minulým rokem k oslavě kulatin kapely vydali novou desku s názvem Pop Art. A že těch desek dohromady je. A nejen těch, kapela má i své vlastní pivo, ležák Tři sestry a také vydali knihu. Dnes vám nabídnu živák v podobě písně Zelená. Ale pokud si je chcete vychutnat skutečně naživo, dorazte na letošní Holbu Rock na grilu. Tak a já teď podávám tu zelenou.
1: Víkend živáků na rádiu Čas Rock.
2: Píseň bude v barvě zelené. Zelená! On to má daleko dneska.

0: kdyby došla nějaká hláška, tak biblický songy jsme nespívali. Ahoj, Páťa!
1: Víkend živáků na rádiu Čas Rock. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
1: Čas Rock. Čas Rock.
5: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
6: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a zdrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Flor Jansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června Amfiteátr Lochotín v Plzni.
7: Tak ještě jednou si to všechno pěkně zkontroluju. Spacák, stán, fusakle, pláštěnka, lupeny, jo a toaleťák pro jistotu. Ha, vypadá to, že mám všechno a jsem ready. Můžu vyrazit na festivaly. Ty, ale ještě tomu něco chybí. Potřeboval bych se nějak nalákat. Co takhle nějaký hudební živáček, co?
1: Proč ne? Na rádiu Čas Rock vám vyhovíme už tento víkend. Festivaly a venkovní akce už se nezadržitelně blíží. Takže si v éteru navodíme pocit živých koncertů. Zahraniční i české legendy. Víkend živáků. Nejsme jen rádi.

0: Na rádiu Čas Rok doznívá kapela Penzistor se songem Vepřo knedlo zelo. Máme 15 hodin 30 minut, takže čas pro vás, rokeři, ozvěte se o ten svůj song na přání na telefonní číslo 725-33-1155.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rok. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rokové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rok a buď ve hře.

Na rádiu Čas Rok pomalu doznívá jeden z mých oblíbených songů od kapely U2. A o song na přání mi dorazila zpráva na WhatsApp od Dušana ze Stěbořic. Takže Dušane, přání ti plním, Kinga Diamonda, máš v playlistu připraveného song The Family Ghost, tak si to užij a tímto tě zdravím.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinu z desítka půl litru ve skle a Birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun.

připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok.

0: Na rádiu Čas Rock doznívá kapela Blur se svým songem Country House. A milí rockeři, právě nás čeká novinka týdne pod taktovkou Haničky, tentokrát s kapelou Gate Crasher. Užijte si poslech.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Hej plantážníci, máme pro vás exkluzivní otvírák letošních prázdnin, ale bacha, jen na vlastní nebezpečí, protože tenhle kousek je těžce nakažlivý.
3: Čau, za kapelu Gatecrasher zdravím všechny rockery, co poslouchají Rádio Čas Rock. Tohle je náš novej letní single Jedeme. Užijte si to a vidíme se na letních festivalech.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

Jsou pod sebou. Naši milí posluchači Rádia Čas Rock, právě dozněla kapela našeho Honzíka Prokeše Dorian. Právě máme 15 hodin, téměř bez pár vteřin 57 minut, tedy nás netrpělivě očekává naše poslední společná hodina. A do ní jsem pro vás připravil vhled do rockové historie. Dále se předvede poslední kapela v rámci dnešního tématáku, jejíž název zní Queen. A proplouvat budeme i další muzikou jako Running Wild a nebo Motley Crue. A to je klasika. A taky zazní Eric Clapton. Takže příjemný poslech přeje z Rádia Čas Rock Aleš Krejčí.

Nezastupitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90.

16 hodin 11 minut na rádiu Čas Rock dozněla kapela Running Wild. Rockeři, mrknem spolu do rokového kalendáře dnešního data, tedy 23. května. Roku 1982 způsobila Unie britských hudebníků tak trochu rozruch, když se snažili prosadit zákaz syntezátorů a automatických bicích na živých koncertech. Údajně z obavy, že tato zařízení připraví o práci mnoho muzikantů. Mimochodem, kdo tuto unii nezná, tak je to hlavní odborová organizace hudebníků v Anglii, jenž poskytuje svým členům právní ochranu, bojuje za spravedlivé odměny a mnoho dalších záležitostí. No a dále psal se rok 1992, kdy Iron Maiden dostali své album Fear of the Dark na vrchol hit parády v Británii. Toto album je 9. studiovkou a obsahuje songy jako například Afraid to Shoot Strangers, Be Quick or Be Dead a samozřejmě Fear of the Dark. No a nebo 23. května 1947 se narodil anglický multiinstrumentalista Bill Hunt, kterého můžeme znát jako klávesáka z kapely Electric Light Orchestra. Slaví 79 let, takže vše nejlepší. A my dále pokračujeme hudbou na rádiu Čas Rock. Čekají nás Theory of a Dead Man.

0: Čas rok.
1: V dnešním vysílání poslední kapela tématického víkendu živáků. A to legenda Queen. Konkrétně za okamžik zazní živě píseň Under Pressure. K ní se váže pár zajímavých informací. Známý song, který je společným počinem Queen a Davida Bowieho, vyšel jako single roku 1981. Toto spojení bylo vcelku spontánním nápadem, když David Bowie nahrával ve švýcarském studiu píseň pro film Cat People, zatímco ve vedlejším studiu nahrávali Queen album Hot Space. Nic nešlo ale úplně hladce. Při tvorbě tohoto songu docházelo k různým názorovým nesrovnalostem, a to zejména mezi Freddiem a Davidem Bowiem. Měli různé a neslučitelné představy o finálním mixu písně, no a taky se projevovala jejich ega. Nicméně song se vydařil, dokonce tak, že bubeník Queenu Roger Taylor označil píseň za jednu z nejlepších. I přesto, že na koncertech za Bowieho zpívá právě Roger, song je tak vydařený a v živém podání skvělý, že si Under Pressure právě pustíme.
0: Víkend živáků na rádiu Čas Rock.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Rockový festival Carborock 2026. 4. července v polském městě Jastrzębie-Zdrój. Přijďte si užít tuto rockovou parádu, která se koná pouze pár kilometrů od státních hranic. Vystoupí jedinečný traktor, skvělý polský hantr a spousta dalších kapel. Více na Facebooku Carborock.
2: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
3: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
4: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
3: A maminka se mnou.
4: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
5: Už dál nemusíš hledat.
6: Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
5: Žádné kompromisy, žádné hranice.
6: Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
7: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše nabízíme po celou dobu konání šampionátu na Rádio Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

Na rádiu Čas Rock doznívá klasická pecka Wild Side od kapely Motley Crue. A vzhledem k tomu, že máme 16 hodin 35 minut, tak dnes naposledy máte možnost nechat si zahrát o ten svůj song na přání, takže se mi můžete ozvat na telefonní číslo 725 33 11 55.

0: Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland. Řeknem to rádi a nahlas.
2: Nejlepší auta má Pavlas.
1: Auto Pavlas.
2: Auto Pavlas.
1: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
3: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
1: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz. Čas rok. Čas rok.

Milí rockeři, můj čas je pro dnešek tady v rádiu Čas Rock u konce. Bylo to s vámi super a zase se budu velmi brzy těšit, totiž zítra. Takže v 9 ráno se objeví má tělesná schránka na značkách tady ve studiu. Laďte rádio Čas Rock, užívejte zbytek soboty a zatím ahoj!

0: rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna CZ.
2: Vaše sběrna CZ.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas Rok.
0: Čas Rok.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken.

0: Vážené rockerky, rockeři a případně i rockerčata, právě posloucháte historicky 1150. pokračování pořadu rockmusic.cz, ve kterým se můžete těšit na aktuální pecky melodic rock metalových Monotype z Nitry, malcko-českých artrockových Different Light a přidám i Škvor, Pražský výběr a Krucipis, kteří zahrajou kromě dalších super kapel na letošním Bolkafestu. Mým prvním dnešním milým hostem je Lukáš Jasan, bubeník skupiny Monotype. Lukáši, ahoj.
1: Ahoj tě, pozdravujem všetkých.
0: Kdy a kde a za jakých okolností vznikla kapela Monotype? Pojď nám prozradit.
1: No, my jsme vlastně vznikli v roku 2020 počas covidovej doby a vlastně boli jsme jako štvorčlenná skupina a založili jsme tuto skupinu ja s gitaristom Matúšom a s basgitaristom Martinom a vlastně my traja hráme v kapele aj doteraz a predtým jsme mali speváka, ktorý hral na gitare aj a vlastně od roku 2022 jsme sa stali 5 členov skupinou a fungujeme doteraz ako 5 členovia.
0: A pocházíte z Nitry?
1: Áno, áno, pochádzame z Nitry.
0: Tak pojďme za vaší muzikou. A já bych teď našim posluchačům na úvod našeho rozhovoru nabídnul parádní pecku, která se jmenuje Zkúšam ťa nemilovať. Tak jdeme na to?
1: Ano, ano, vypočujeme si ju.

0: Pecka Zkúšam ťa nemilovať, která nám tu právě dozněla, ta je z jakýho alba?
1: Je to z albumu Synergia, je to vlastně náš druhý album.
0: Kolik je tady na tom albu písniček celkem?
1: Na tomto albu máme 12 písniček, je to o dve menej ako na prvom albume, ale snažili jsme se tu radšej nahrať menej písniček a aby byly kvalitnější.
0: To chápu. Kdo u vás píše muziku a kdo textuje?
1: Čo sa týka hudby, tak robíme všetci hudbu, ale primárne gitarista Matúš a ja, bubeník Lukáš. Vždy spravíme, nejaké nápady máme, každý má veľa nápadov, donesieme to do skúšobne, urobíme hudbu a vždy to spolu doladíme ako celá kapela. A čo sa týka textov, tak väčšinou texty píšem ja, ale už aj spevák si napísal pár textov na Synergii a uvidíme, čo bude v budúcnosti, ale určite viacej sa bude podieľať už aj spevák Daniel a gitarista Jozef na tvorbe tretieho albumu.
0: Vaše nahrávky přináší velmi kvalitní sound, tak kde jste točili a jak jste si to natáčení jako samotný, jako kapela užívali?
1: No my jsme nahrávali tento album u velmi dobrého gitaristu slovenského Jimmyho Cimbalu v Seredi. Velmi jsme se těšili na toto nahrávanie, protože vím, že je naozaj dobrý a robil s veľa hudobníkmi, aj slovenskými, aj českými, aj so všelikým. A bolo to naozaj super, lebo mal profesionálny prístup, veľmi dobre sme sa tam cítili. A bol to zážitok nahrávať tam ozaj. A teda rozmýšľame, že by sme ho ešte navštívili niekedy v budúcnosti.
0: Vaše nejnovější album Synergia jste natočili před 2 lety. Plánujete v budoucnu točit další plnohodnotný alba nebo se v současnosti přikláníte k trendům, například jednou za čtvrt roku single a k němu klip?
1: Teraz zrovna rozmýšláme, že bychom išli urobit nějaký single, možno aj klip k němu, lebo patril by sa urobiť, keďže máme najstarší klip a jediný vlastne s bývalým spevákom a nie so súčasným už. Nápadov je veľa a určite bude z toho aj doska neskôr, takže určite áno.
0: Dáme si teď od vás píseň s názvem Chuť šťastia. Tak jdeme poslouchat další parádní muziku od skupiny Mon.

0: CZ.
1: Lukáši, pojď nám říct, jaký máte za sebou se skupinou Monotype největší úspěchy?
2: Za největší úspěch považujeme určitě Líheň, kde jsme se vlastně přihlásili a bylo tam množstvo velmi dobrých kapel a išli jsme tam s tím, že vlastně vyskúšame a vůbec jsme netušili, že se dostaneme tak daleko a vlastně nakonec jsme se až do štvorčleného finále prebojovali a obsadili jsme třetí místo. Takže to byl zatím náš největší úspěch.
1: Kdyby si mohl se svojí kapelou Monotype splnit jedno jediný rokový přání, co by to bylo?
2: Určitě bychom chtěli hrát na nějakom poriadnom festivale velkom a určitě by to bol možno aj český Rock for People. Je to ozaj veľmi dobrý festival. Ano. Ja som tam bol už na ňom, aj členovia našej skupiny chodia na tento festival, takže ak by sa to niekedy v živote podarilo, to by bolo krásne.
1: Tak já myslím, že na Rock for People zrovna byste se velmi hodili s muzikou, kterou děláte, tak třeba to dopadne v budoucích letech. Musíme si držet palce, viď?
2: Ano, veríme, že se to podarí raz.
1: S jakou světovou hvězdou rockovou byste si nejraději zahráli koncert?
2: No keďže my počúváme různou hudbu a každý z nás má trošku jiný štýl, čo rád počula, tak neviem, či by sme sa zhodli na niečom.
1: No jo.
2: Ale určite sme viacerí takí, že možno Slipknot máme, že najviac radi spoločný.
1: Chodíte spolu třeba po zkouškách jenom třeba si sednou na pivo, tam se většinou daří různým novým nápadům?
2: Nechodíváme takto moc von. Aj keď sme blízko seba celkom, ale skôr sa tak do tej skúšobne, keď chodíme, tam keď si zahráme a tam sa veľa aj porozprávame, aj posrandujeme všetko a vždy je tam veľmi dobrá nálada, pretože my piati sme si naozaj sadli.
1: To je dôležitý.
2: Takže vieme sa o všetkom porozprávať a hlavne tá sranda je tam stále, takže my z tej skúšky ideme že veľmi nabudení dobrou energiou, aj si zahráme, aj všetko, takže tam je to také. Ale pomimo sa moc nestretávame, lebo každý má nejakú prácu inú a tak sme radi, že sa na tých skúškach vieme stretnúť, takže tam je to vždy super.
1: Lukáši, na jaký internetový adrese najdeme skupinu Monotype, aby jsme se mohli podívat, co okolo vás aktuálně bude v budoucnu?
2: Tak máme profil na Facebooku, aj na Instagrame, na YouTube máme celou hudbu, na Spotify, na Apple Music, vlastně všade nás viete nájsť.
1: Moc krát dík za rozhovor, za muziku, kterou si mi sem poslal do dnešního 1150. pokračování a držím palce, ať se vám daří a splní se vám třeba ten Rock for People. Měj se krásně, pozdravuj ostatní, ahoj.
2: Děkujeme pěkně aj my za rozhovor, děkujeme, ahoj.
1: Ahoj a teď si dáme od skupiny Monotype ještě další parádní palbičku a ta věc se jmenuje Prach bolesti. Poslouchejte.

0: se Sviany v ruce jde každá party tím správným směrem. Sviany, tradiční nepasterované pivo. e-shop.pivovarsviany.cz.
1: Mým dalším dnešním milým hostem je pořadatel a zároveň i ředitel Bolka Festu Jirka Kalfus. Jirko, ahoj.
2: Zdravím vás, ahoj.
1: Kdy a kam všichni pojedeme na letošní Bolka Fest?
2: Letošní Bolka Fest, vlastně druhý ročník, bude 29. a 30. května v Mladé Boleslavi na krásné louce, kde se uskuteční tento regionálně největší hudební festival v regionu Mladé Boleslavi.
1: To bezesporu, to určitě ano, máš tam skoro samý hvězdy. Jak vlastně, Jirko, vzniknul název Bolka Fest?
2: Tento název vlastně vzniknul z toho, že tady byl několik let, byl festival Krásná louka Fest, který vlastně ukončil v roce 2023 činnost a ve spolupráci s městem jsme se dohodli na nějaké spolupráci a vlastně logicky festival v Mladé Boleslavi, takže vlastně jsme k tomu dali jenom tu bolku, že to je vlastně Mladé Boleslavi a tím vzniknul vlastně jako Bolka Fest, vlastně výstižný, jednoduchý, stručný název.
1: Lehce zapamatovatelný ještě navíc.
2: Tak.
1: Na letošním ročníku Bolka Festu, tedy druhém ročníku, zahrajou i Škvor, tak si teď od nich pustíme pecku s názvem Sobě věrnej, kterou předpokládám, že tu uslyšíte naživo. Tak jdeme poslouchat. Bolka Fest a Škvor.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Jirko, jak to tedy bude dunět letos na Bolka Festu v pátek 29. května a jak v sobotu 30. května? Můžeme rozebrat nějak podrobněji program?
2: Určitě, program je vlastně rozdělený tak jako loni. Není to úplně 100%, že všechno je pátek popový a v sobotu rockový, ale je to taková směs páteční směs vlastně jako popu a rocku. Sobota bude vyloženě rocková pro rockery, vlastně nejlepší kapely, které vlastně jsou tady v republice, se sejdou vlastně na jednom pódiu a myslím, že se ty rockeři můžou těšit na velký zážitek.
1: A můžeme jmenovat některý z těch kapel, aspoň z těch zásadních?
2: V pátek vystoupí Rybičky 48, Horký žeslíže, Valda Gang, ale jak jsem říkal, zasáhneme i do jiný sorty než roku. A
1: třeba tam bude taky Jirka Korn, to je bomba,
2: ano,
1: docela.
2: Tak.
1: No, ano.
2: Jako legenda vlastně Jirka Korn, bude tam Monkey Business, Martina Pártlová a regionální skupina Generace. A v sobotu vlastně už začínáme ve 12 hodin, protože je to opravdu nabitý a začne vlastně regionální kapela Kamarádi, s kterýma 20 let prostě spolupracuju, kapela Vix s Lubošem Uránělem. Vystoupí Alkehol, Arakain, Krucipisk, Pražský výběr, Legenda, vlastně Legend, Harley, Dimitri, Škvor a ukončí vlastně sobotní program kapela Trautenberg. Hmm.
1: Takže, jak jsme díko slyšeli, tak opravdu česká rocková smetánka. Tak to bude,
2: ano,
1: pohoda.
2: Přesně tak.
1: Na letošním Bolka Festu zahraje v sobotu 30. května jedna z těch nejzásadnějších českých rockových kapel, kterou je bezesporu Pražský výběr. Takže i Vilda Čok, kterýho tu teď vítám v 1150. pokračování rockmusic.cz.
3: No jo, jsem to já ještě, no, nazdar,
1: Jo, ještě si se nerozpad. Bolka Fest je pro výběr jedním z prvních letošních festivalů. Tak jak se těšíš na to, že budeš muset oprášit bručku? Přeci jenom bypassu pouze zpíváš, což je hodně méně starostí na cestách za koncertama. Je to tak, viď?
3: Ano, samozřejmě, no, v bypass jsem jako za lídra, za zpěváka, ale ve výběru s vokalama jenom vypomáhám Michalovi Kocábovi a samozřejmě hraju bručku, jak říkáš, jo.
1: Ano.
3: Je zajímavý člověče, bručka, to jsem ještě neslyšel, ty děláš, vole, výborný novotvary, to mě baví, jo. No,
1: a nebo taky ještě Vildo, mám jeden, Hlubozník, co? To je taky bomba, ne?
3: Hele, Bolka Fest, já se na to těším a já nevím proč, ale prostě jak se řekne Bolka Fest, tak mi to připomíná Bolka a Lolka. Asi protože Bolka znamená to samé, co Bolka. Takže, a nebo Homolka, to Bolka.
1: Ale velmi takže to dobrý tah marketingový, z druhé strany, ono se to velmi dobře pamatuje.
3: Že jo, Bolka Fest.
1: Bolka Fest. Mladá Boleslav, druhý ročník, no tak zaplať pánbu za něj, že se tam sjedete takový skvělý kapely, jaký tam jsou pozvaný. Vildo, zkoušíte s výběrem, než začnete trajdat po festivalech, nebo už máte vaše koncerty najetý tak, že nemusíte dát ve zkušebně ani notu a jedete rovnou?
3: Ne, to určitě zkoušíme, hele.
1: Jo.
3: Každý začátek sezóny si pronajmeme někde něco, kde si cosi, nějakou místnost, kam se navozí prostě veškerý krámy, tam navozíme, zapojíme a celý den hrajeme. Hrajeme, jak se z nás kouří, jo. Člověk potřebuje mít tu jistotu na pódiu, jo. My jsme udělali novou strukturu koncertu, hele. Fakt jako to se lidi na to můžou těšit, udělali jsme úplně, jakoby trošku jsme to zpřiházeli a ještě občerstvili, tak bude to moc pěkný, no. To myslím, jako lidi nám tleskají. Už jsme odehráli zatím 3 koncerty a všichni tleskají.
1: Jo, tak to je úžasné, aby netleskali po těch letech a s tou muzikou, kterou děláte s výběrem, to je úplně bomba. Já ti moc krát děkuju za pozvánku na Bolka Fest, za pražský výběr a ať se vám daří celkově celý rok 2026 a další léta. Měj se moc hezky, ahoj.
3: Děkuju moc, ať se daří tobě a taky všem posluchačům.
1: Jo, děkujem. A teď si dáme pražský výběr, jak jinak. A no, Vildovo pecku, že jo, na Václavském Václaváku. Tak to prostě...

0: CZ.
1: A teď zpátky za Jirkou Kalfusem, hlavou a pořadatelem Bolkafestu, která z kapel, co letos zahraje na Bolkafestu, je nejnáročnější na podmínkách vystoupení. Dá se to prozradit?
2: No, řekl bych, že to spíš je jakoby na technický servis vlastně ZTL Production, který zařizují komplet vlastně techniku, takže ty s nima vlastně jakoby ty ridery komunikujou nebo vlastně dávají dohromady složitý na tu techniku, jsou rybičky 48 a myslím si, že i jako kapely Škvor a Dimitri prostě, aby to vypadalo, tak, aby ta show vypadala, aby to vypadalo pro ty lidi tak, jak to má být, tak prostě mají toho vercajku hodně.
1: Můžeme se tu těšit klasicky na hodinový koncerty, nebo budou nějaký výjimky, myslím tím hlavně večer potom u headlinerů?
2: Budou hodinový vystoupení, ale ty headlineři by měli mít nějakých cirka 70-75 minut, no.
1: Jo, takže...
2: Nebude to samozřejmě jako úplně jako plnohodnotný koncert, ale je to prostě jako v tom festivalovém tom duchu vlastně, no.
1: V tom modu je to o 4 hodiny delší než obvykle. Jasně, rozumíme tomu. Jak je to s lístkama, kde jsou předprodeje?
2: Vstupenky na Bolkafest se dají koupit na webových stránkách www.vstupnafest.cz a na portále Ticketlife www.ticketlife.cz.
1: Já jenom připomenu našim posluchačům, že na Facebook adrese Fine Rock budou moci soutěžit o volňásky tady na ten parádní český rock, dalo by se říct, všežánrovej festival. Kompletní info najdeme tedy na jaký adrese, pojď ještě zopakovat.
2: Na www.bolkafest.cz, kde jsou veškeré informace o konání akce, kde budeme v průběhu pár dnů zveřejňovat line-up, vlastně časový harmonogram kapel finální, a kde najdete i odkazy na možnost zakoupení vstupenek před prodej.
1: Ano, Jirko, díky za pozvánku na druhý ročník Bolkafestu. Ať přijde krásný počasí, s ním i megatuny lidí a ať se to všechno podaří. Držím palce.
2: Hele, díky moc. Já ještě jednou chci všechny pozvat do Mladé Boleslavy, protože je to opravdu pro nás regionálně i pro mě jako pořadatele jedna z největších akcí vlastně jako v životě. Je to náročný, není to sranda. Takže
1: to si dovedu představit.
2: Protože se máte na co těšit.
1: Ano. Fajn, měj se hezky, ahoj.
2: Díky moc, ahoj.
1: No a protože na letošním Bolkafestu zahrajou i Krucipisk v sobotu 30. května, tak si teď od nich zahrajeme Zlýho kluka. A ať je Bolkafest 29. a 35. na krásné louce v Mladé Boleslavi.

0: televize českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na pravé rockové televizi Rebel a online na rockparáda.cz. A nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o mega balík rockových dárků. Mým posledním dnešním milým hostem je Jirka Matoušek, basový kytarista, skvělý prog art rockový kapely Different Light. Jirko, ahoj.
1: Ahoj, zdravím tebe i všechny posluchače a samozřejmě především milovníky prog rocku.
0: Jirko, kdy a kde vlastně vznikla skupina Different Light? V tiskových zprávách je povětšinou uvedeno, že jste malcko-česká partička. Tak jak to je?
1: To je naprosto správně, protože Different Light jako kapela vznikla na Maltě právě díky iniciativě našeho hlavního protagonisty Trevora Taboneho.
0: Jo, takže vy jste jeli na dovolenou na Maltu, tam jste se v nějakým bárečku potkali s Trevorem, jestli se nepletu, a vznikla kapela Different Light, jo. Je to tak, jo?
1: Ne, to bylo úplně jinak, bylo to přesně naopak, protože kapela Different Light vznikla jako partička kluků z Malty, s velkým M samozřejmě, a po letech se jejich hlavní protagonista Trevor přestěhoval do České republiky. Aha. A v tu chvíli k tomu přichází ten český cement, o kterém jsem mluvil v tiskových zprávách. Takže takhle ta historie byla.

0: Posloucháte pořad Rock Music CZ na rádiu Čas Rock.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 Gambrinus desítka půl litru ve skle a Birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na

0: Kon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
1: Jirko, my si tu dneska ještě zahrajeme další dvě skladby z vašeho čerstvě vydaného alba. Pojď ho teď podrobněji představit našim posluchačům, jak se jmenuje, kolik přináší muziky a tak.
2: Tak to album se jmenuje Binary Sons, část druhá, neboli part two anglicky, a navazuje konceptuálně, logicky na jedničku, která vyšla před 6 lety. Ten koncept v podstatě zachycuje de facto člověka v různých typech osobnosti, lidskou povahou se zabývá a vším, co s tím souvisí. Jo? To znamená emoce od těch pozitivních až po ty negativní, ale také se zabývá pojmy, jako je život, smrt a to, co nás na cestě tím životem provází, ať už jsou to některé méně pozitivní věci, jako je alkohol, drogy, ale na druhé straně také pozitivní věci, jako je fantazie, kreativita, muzika, prostě to, co život přináší.
1: Takže by se na to dal natočit velmi dobře, teda aspoň z mýho pohledu nebo chápání, docela dobrý dramatický biják.
2: No to rozhodně, protože zejména život hlavního protagonisty Trevora takovej biják skutečně připomíná, ne že my ostatní bychom byli nudní patroni, ale on v tomhletom směru vyniká a také proto ta jeho kreativita v tomto směru hraje největší roli, protože on je hlavní autor a také hlavní textař naší muziky.
1: Jirko, kromě Trevora jako zakladatele nebo tvůrčí osobnosti skupiny Different Light, kdo tu ještě hraje? Protože z nahrávek je patrno, že jste velmi dobří muzikanti i instrumentálně.
2: No tak v první řadě musím říct, to, co je zcela zásadní, my se scházíme jenom ve studiu. My nejsme živá kapela, my nehrajeme naživo. A ti další muzikanti, kromě mě, jako basového kytaristy, jsou Petr Lux, což je vynikající kytarista, který dlouhá léta působil v coverbandu Beatles, v tom, kterou musím říct, jedním z nejlepších na světě. A dále také David Filák, což je vynikající bubeník, který dlouhá léta působil například v kapele Flaret.
1: Pojďme poslouchat tedy dál vaši muziku a já jsem pro tenhle ten moment vybral pecku nebo skladbu s názvem Last Call. Tak jdeme poslouchat parádní muziku pro velký holky a velký kluky. Different Light.

0: Jirko, kolik máte celkem natočených titulů s touhletou partičkou?
1: No tak tuhle odpověď asi musím rozdělit na dvě části, protože nejdříve tam je ta malcká anabáze, kdy kluci natočili jedno album v té původní malcké sestavě a po přesunu do České republiky v podstatě v různých sestavách Trevor natočil celkem čtyři další desky, včetně této nové.
0: Co by naplnilo tu hudební sem, protože mu i třeba teda skupině Different Light, a je mi velmi líto, že nebudeme umět pozvat naše posluchače na některý z vašich koncertů. To já bych jako opravdu, tady na to bych šel teda.
1: To mě samozřejmě těší, ale bohužel ta situace je taková, že vzhledem k našim civilním profesím a vzhledem k tomu, že jsme roztrkáni po celé republice, tak i když jsme se o to v minulosti pokoušeli několikrát úspěšně, rozhodli jsme se v této praxi dál nepokračovat, protože upřímně ta strávená práce a čas neodpovídá většinou potom tomu výsledku z hlediska možnosti tedy počtu koncertů a tak dále. Asi si nemusíme vykládat, že tahle ta muzika není zrovna na jaksi přední straně zájmu. Takže z toho důvodu v podstatě jsme se zaměřili pouze na tu studiovou práci, která nám díky tomu, že si to děláme sami, poskytuje maximální uměleckou svobodu a prostor pro kreativitu na straně jedné, ale samozřejmě na druhou stranu zase znamená, že to sežere velké množství času a hodně práce v tom studiovém prostředí.
0: Jakým způsobem jste natáčeli album Binary Suns Part 2? Je to analogový pás, protože já si myslím, že člověk, který vám to míchal, tak moc dobře věděl, co s tím.
1: No tak hlavním člověkem za mixážním pultem v tom směru kreativním je právě Petr Lux, kytarista a i tvůrce těch více vrstvých hlasových, z mého pohledu řekl bych velmi typických vokálů pro naši muziku. A to album vznikalo v podstatě primárně už v době covidu, kdy jsme se sešli tak trošku natajno ve Slavičíně v podzemním krytu, kde je studio Petrova kamaráda, kde jsme tehdy víceméně partizánsky, protože tehdy se nesmělo nic, nahrávali nejdřív bicí, samozřejmě na základě existujících demáčů. Poté asi rok na to následovala basa, kde já jsem se sešel s Petrem v jeho soukromém studiu v podzemí jeho domu. Paralelně s tím byly nahrávány vokály a nakonec to celé vlastně Petr, včetně kytar a těch vokálů, dává dohromady právě v tom svém studiu v podzemí svého domu.
0: Dobrá práce. Dáme si ještě třetí ukázku od vás, od skupiny Different Light, a ta se jmenuje Living the Dream.

0: Kde vás najdeme na netu, Jirko, aby jsme se mohli podívat, jaký budete mít vývoj?
1: Ten vývoj lze sledovat tedy na našich webových stránkách defendlight.cz nebo případně na našem facebookovém profilu, kde se víceméně ty novinky objevují. Tam jsme také v minulosti ventilovali pozvánky na živé hraní, které se naposled ale uskutečnilo už vlastně téměř před 10 roky.
0: Díky za pokec, za muziku a držím palce, no. Ať se cokoliv okolo vás děje, tak ať je to takhle dobrý, jako je to v současné době. Měj se krásně, pozdravuji ostatní.
1: Já moc děkuju a zdravím všechny posluchače i tebe a díky za tu možnost si popovídat. Ahoj.
0: To je pro dnešek úplně všechno. Příště bude řeč o Rock for People, o benefici pomáhající nemocným se svalovou dystrofí a k tomu všemu si zahrajeme třeba Alici, Fialky, Freeride, Strahov a další. Od mixu vám mává jako každý týden ze studia Avi pro Prochor. Od mikrofonu se s váma loučí Kusovka a vážené rockerky, rockeři, případně i rockerčata. Už teď se na vás těším zas příští týden, tak za 167 hodin. Ahoň.
2: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
0: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
3: Čas Rok.
4: Čas Rok.
5: Řeknem to rádi a nahlas.
6: Nejlepší auta má Pavlas.
0: Auto Pavlas.
7: Auto Pavlas.
0: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional na severní Moravě. Auto Pavlas.cz.
8: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
9: Si piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
8: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
9: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
10: Tak ještě jednou si to všechno pěkně zkontroluju. Spacák, stán, fusakle, pláštěnka, lupeny, jo a toaleťák pro jistotu. Ha, vypadá to, že mám všechno a jsem ready. Můžu vyrazit na festivaly. Ty, ale ještě tomu něco chybí. Potřeboval bych se nějak nalákat. Co takhle nějaký hudební živáček, co?
11: Proč ne? Na rádiu Čas Rok vám vyhovíme už tento víkend. Festivaly a venkovní akce už se nezadržitelně blíží. Takže si v éteru navodíme pocit živých koncertů. Zahraniční i české legendy. Víkend živáků. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

Čau ve spolegrokeři, je před námi další díl pořadu Víkend, který odstartujeme velice důležitou informací ohledně kapely Static X. Tato americká partička na svém oficiálním profilu oznámila, že všechny koncerty, které měly na letošní rok domluvené, ruší. Důvodem jsou údajně vážné zdravotní problémy blíže neurčeného původu, se kterými bohužel nejsou schopni koncertovat. No a to znamená, že si je v tom případě neužijeme ani na festivalu Rock for People, na kterém měli dostat prostor ve středu 10. června. Co se dá dělat? Nezbývá, než popřát brzké uzdravení a návrat na koncertní pódia.

Static X, co by otvírá k dnešního dílu pořadu Víkend, a my budeme pokračovat s legendárními Deep Purple, kteří, jak víme, se 3. července pochlubí novým albem. To si budeme moci přehrát hned na několika nosičích, jako je třeba magnetofonová páska. No a při této příležitosti si pro svoje fanoušky nachystali opravdovou lahůdku, a to spojení se švýcarským výrobcem audiotechniky firmou Revox. Ta dává do prodeje exkluzivní kotoučáky v limitované edici 25 kusů s označením B77MK3. Jeden kousek tohoto stroje vyjde v přepočtu na víc jak 400 tisíc kaček, ale to není všechno, protože k dispozici jsou i gramofony s cenovkou 140 bíků anebo bezdrátové repráky, které přijdou na víc než 14 litrů. No, tak to je docela slušný příběh.

televizi Rebel, tak jako na rádiu Čas rok, pokračuje pořád Víkend, a to s kapelou Evanescence, která dokončuje práce na svém dalším studiovém zářezu. Ten bude její šestý v pořadí, vyjde 5. června, bude na něm 12 písní a my si tu, která si na něm bude držet třetí místo v pořadí, dáme v plné parádě. Celý tento výtvor bude pojednávat o dopadu digitální technologie, se kterou se vytrácí ta naše lidskost, a dostáváme se do situace, ze které jsme tak nějak na větvi.

Toto byly Evanescence a my s další muzikou ještě v těch státech zůstaneme, a to s kapelou Birtut, která má v plánu v polovině letních prázdnin vypustit do světa nové album. V srpnu se tak od nich můžeme těšit na pořádnou dávku poctivé muziky, se kterou se zastaví i v té naší české zemi. Bude to 24. září v pražském klubu Sasazu, kde jim budou dělat společnost další dvě grupy. My se v jejich společnosti pro dnešek i rozloučíme. Já se na vás budu těšit zase příště, takže do té doby se mějte fajn a roku zdar.

0: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queeny. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
1: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a zvrusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června, amfiteátr Lochotín v Plzni.

Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď Rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

0: stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
1: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok. Čas Rok. Čas Rok.

Týden se s týdnem sešel a tak se dnes můžeme pustit do dalšího rok speciálu. Bude to takový ten klasický průlet vším možným, včetně něčeho novějšího, staršího, klidnějšího, ale i českého. Uvidíte a uslyšíte sami. Začneme hezky česky. Imodium se před několika lety vrátili a bylo to dobré rozhodnutí, protože pánové jsou chváleni, kde to jen jde. V loňském roce si zapsali další úspěch, když odehráli takový speciální akustický koncert v pražské Nové Spirále. A byl to vlastně jejich největší akustický koncert vůbec. Jinak Imodium svého času jezdili hrát koncerty i do bytů. Takže kdo ví, třeba si je jednou zase pozvete až do obýváku.

Slíbil jsem různorodý mix napříč žánry a časem, takže následující věc bude z roku 1982. Píseň Afrika je asi nejslavnějším singlem kapely Toto. Už ve své době zaznamenala úspěch, ale novou vlnu popularity získala kolem roku 2010. Podle frontmana Davida je píseň primárně o lásce k samotnému kontinentu. No a miliony lidí na celém světě si zamilovali právě tuhle záležitost.

Bring Me the Horizon jsou v posledních letech hodně v kurzu. Říká se, že je to momentálně jedno z nejžádanějších zboží na metalové scéně, což platí i s ohledem na živá vystoupení. Ale pánové si to zaslouží. Mají za sebou tvrdou práci a úspěch to opravdu nebyl zadarmo. Museli i dost obětovat, hlavně teda svůj původní deathcoreový styl. Letos tomu bude 20 let od vydání debutového alba, což kapela oslaví reedicí. Pro většinu fanoušků bude stále číslo jedna deska Sempiternal z roku 2013. Takže my si dáme závěrečnou věc té desky, temnou Hospital for Souls.

Pokračuje dnešní rok speciál, kde se nám to různorodě míchá a já jsem slíbil jeden cover. Ten dnešní bude v podání Korn. Oni jich nenahráli moc, ale když už se pro něco rozhodli, tak to stálo za to a slavilo úspěch. Namátkou jejich verze One od Metallica nebo Word Up jsou fakt parádní. A týká se to i podání Another Brick in the Wall. Korn prostě vzali klasiku od Pink Floyd, no a tak říkající předělali k obrazu svému.

No a dostali jsme se do závěru dalšího rok speciálu. Tento díl jsme začali na domácí scéně a podobně i skončíme, ale čeká nás angličtina. Blitz Union fungují od roku 2019, takže je to stále mladá kapela. Po prvotních úspěších v zahraničí se aktuálně snaží prorazit i na domácí scéně. A já si myslím, že pro fanoušky metalu říznutého s elektronikou je to ideální volba. Takže tady je máte, já vám moc děkuju a budu se na vás těšit příští týden na stejném místě.

Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
0: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Buďte zdraví, rockeři a rockerky, tady je Zbavoš a tady je další díl pravidelného povídání zvaného Backstage. Opět jsme se po pár dílech přesunuli ven, důvod je zcela jednoznačný. Letní festivalová sezona 2026. A jeho nedílnou součástí taky v letošním roce je Karpaty Hardfest. Marcel Zvonek, promotér festivalu, je tady se mnou. Čau.
1: Čau, čau všichni.
0: Tak, prosím tě, Karpaty Hardfest je něco, co vzniklo v loňském roce, 2025, protože ty jsi promotér festiáku Karpatifest, který už je zaběhaná značka, což je multižánrová věc, ale loni jste vymysleli tady v Army Parku ve Slavičíně úplně něco jiného. Tak zkusme si na to nejdříve tak trošičku zaspomínat, jak to celé, nebo jinak, jak vznikla ta myšlenka?
1: Myšlenka.
0: Tohohle festiáku, Karpaty Hardfest, protože já to řeknu tak, v podstatě ta sestava tady na tomhle tom festiáku je, řekněme, až do extrémnějších forem toho metalu a toho se docela držíte, takže úplně někde jinde než třeba Karpaty Fest.
1: Jasně, tak Karpaty Fest děláme 20 let, ten je úplně jinde, je úplně pro jiné lidi,
0: no.
1: Tady na Valašsku a na Moravě ta metalová tradice je obrovská, všichni jsme na tom vyrostli, dělat nějakou měkčí variantu, to tady dělají jiní, my jsme si řekli, že půjdeme tou extrémnější cestou, všichni nám to vloni kvitovali tady, říkali hlavně neměkněte, to by byla vaše záhuba, nevím. Jít tou tvrdší cestou je prostě trošku větší řehole.
0: Jo, v čem?
1: Není to mainstream.
0: Není to mainstream.
1: I v tom metalu je mainstream, jasně, co si
0: jasně,
1: budem.
0: Jasně,
1: že jo,
0: jasně.
1: Jo, to tak je. A v momentě, kdy jakoby člověk naposlouchával ty kapely, co jsme tu měli v loni, tak už tě vlastně takové ty měkčí kapely ani jakoby moc nemůžou bavit.
0: Dobře, OK.
1: Takže aspoň já to tak mám.
0: No. OK, jaký byl teda první ročník? Spokojený jsi s ním byl?
1: Organizačně paráda, všecko padlo jak prdel na hrnec, myslím si, že to bylo dobrý, až na ten deštík v sobotu, ten nás trošku sejmul, ale letos už tady máme trošku víc lepší plochy, máme to tu trošku vymazlenější, snad nás nic nepřekvapí a samozřejmě bylo to prodělečné, což bylo škoda, nebyli jsme zas tak daleko od toho cíle.
0: A tak to je dobře, že jste se přiblížili k cíli.
1: No tak cokoliv od nuly nahoru je blížko cíli, že jo? Co si budeme?
0: Dobře. Takže v podstatě spokojený jsi byl, pojďme teda k tomu, co se chystá letos. Termín festivalu.
1: 5.6.6. s tím, že kemp bude nachystaný už od čtvrtka, od oběda, protože v loni nám tady někteří fanoušci přijeli už ve středu. Což bylo pro nás taky celkem šokující, protože to jako na normálně na popovém festivalu nebo tom multižánrovém nezažiješ, aby ti lidi přišli dva dny před, ještě na první ročník.
0: A ještě na první ročník, jasně.
1: Takže nám se tu ve středu odpoledne zjevil borec Jirka, pak jsme se skamarádili s karavanem, říká, vy tam vůbec nemáte udělané šipky.
0: Mm-hmm.
1: Říkám, no my nemáme šipky, ale tam je to jako, my máme nachystané na pátek. Tak jsem sedl do auta, dovedl jsem ho do toho a bylo to super, takže letos budeme nachystaní už ve středu asi, ve čtvrtek už pojedou i záchody, sprchy, zase si uděláme tradiční, dneska musím, druhý ročník a mluvit o tradici je silné,
0: proč ne?
1: ale uděláme si táborák, což loni bylo úplně jako parádní, to byly úžasné momenty a jdeme dál, no, musíme to zkusit vychytat porodní tady chyby, co jsme měli a uvidíme, co to přinese.
0: Pojďme k tomu podstatnému, součást každého festiáku, sestava, což znamená, vypíchneme nějaké headlinery pro letošní rok.
1: Sestava se rodila vlastně loni už během festivalu.
0: Mm-hmm.
1: Přicházely změny, přicházely různé nabídky kapel, vybírali jsme, potřebovali jsme, byli jsme, tak jako shodli jsme, že potřebujeme těch 7-8 opravdu velkých jmén ze zahraničí. Dark Funeral, jasně, legenda, že jo. Před Vánoci díky výpadku.

0: Phil Campbell?
1: Phil Campbell až na jaro. Ten umřel nedávno. Ale měli jsme tu Legion of the Damned.
0: Jo, ano, Legion of the Damned.
1: A kluci, že v červnu hrát nebudou, tak jsme museli hledat, tak se nám podařil díky tomu ten Venom, což bylo jako úplně jako skvělé. Mhm. Takže vždycky se potvrdilo, že všecko jakoby trošku špatné přinese sebou
0: něco dobrého. Ano, ano.
1: A Legiony jsme přesunuli na další rok. Letos máme Venom. Co víc, jako větší legendu toho tvrdšího žánru chtít, že jo?
0: To je pro tebe třeba zajímavé jméno, protože z toho line-upu máš tam třeba, a to nemusí být zrovna takováhle legenda, něco takového jako, já na to se těším.
1: Já určitě se těším na Decapitated.
0: No.
1: Pak se těším na Demeted, na kluky z Polska, kteří mě napsali asi před měsícem a půl. A zrovna nám taky se jedna kapela odhlásila, říkám OK. Poslechl jsem si, říkám, ty brďo, to vůbec není špatné. Mm-hmm. Takže kluci z Polska přijedou, to bude paráda. Určitě se těšíme na Rotting Christ.
0: To spousta lidí.
1: To je prostě těžké říct, na co, protože tam to je, ty večery jsou fakt nasypané. Jo? Ten Rotting Christ, to byl zajímavý příběh, nám tam lidi začali psát některé úterý dopoledne, majo super, máte Rotting, já říkám, tyjo, já o tom nevím. A nakonec jsme zjistili, že oni z nějakého důvodu nás měli na svém plagátu.
0: Ano,
1: na celou sezonu, jasně. Ale my jsme to nevěděli.
0: Ano.
1: Tak jsme jim napsali, říkám, kluci, co a jak, a, nebo Dan Pavlík, který nám jako výrazně pomáhá, to je kluci z Czech Death Festu, to musím zmínit, to jsou opravdu srdcaři, kteří nám pomáhají úplně ve všem. Je to skvělá spolupráce, myslím si, že je to hodně vzácné, jsou to vzácní lidi. A spolu s Romanem Slabíkem, který se k tomu taky po tom minuloročním prodělku, bych letos ten line-up nemohl poskládat tak květnatý a tak parádně, jak je, nebyt třeba Romana, protože ten fakt přišel, řekl, majo, to bylo tak boží, že já ti s tím pomůžu, finančně to podpořím a musíme tady si za 3-4 roky sednout, mít tady narváno a říct si, dát si pivo a říct si, bylo to skvělé.
0: Jo.
1: No, ale vrátím se k tomu Rottingu.
0: No, jak to bylo?
1: Tak jsme jim napsali a oni, že ne, že jo, to je omyl, to my to stáhneme, nevíme, jak se to tam dostalo.
0: Aha.
1: A tak jsme jim napsali, nebo Dan jim napsal, no a jedete kolem, kde hrajete? Oni, že v Polsku, že jedete kolem, jedeme. Říkám, tak si zahrajte.
0: Aha.
1: A zrovna to bylo v době, kdy ten Phil Campbell bohužel odešel. A takže nám to tak jako
0: vyšlo. Zase
1: vyšlo. Jo.
0: Super, ale to tak bývá.
1: Zase se to prostě štěstí přeje připraveným. No.
0: No.
1: Nevím, jestli jsme připraveni, ale přeje nám štěstí. Takže line-up tam není moc jakoby, co kam posunout. Jo.
0: Je to
1: krásné.
0: Jasně. OK, pojďme na konkrétní časy, protože já jsem si tady vytáhl na netu, že v podstatě festiák startuje už 10 minut před 13. hodinou v pátek. Není to trošku brzo?
1: No.
0: Jestli to je teda
1: to
0: pravda.
1: To zase Míra Štach má takovou myšlenku, že těch českých kapel a on jim chce dávat šanci, ať jich tu máme co nejvíc, takže jsou tam kratší sety.
0: Aha.
1: A tím, že headlineři postupně, že jo, Venom nám až asi před měsícem a půl oznámili, že chcou opravdu hrát celou tu desku základní, budou mít fakt hvězdné hosty a chcou minimálně 90-minutový set. A tím pádem nám se to prostě hustí.
0: Hustí, aha.
1: A my musíme to trošku posunovat dopředu, trošku dozadu, takže původně jsme měli začínat někdy v jednu, ve dvě a končit v jednu a nakonec začínáme
0: po tři čtvrtě na jednu.
1: No, tři čtvrtě na jednu a v noci končíme ve dvě, v půl třetí, což tady je jedno, jo?
0: Jo, jasně.
1: Tady můžeme dělat, co chceme.
0: to je pravda. Takže tím pádem podobně je to i v sobotu, tam už se startuje po 11. hodině, jestli se dobře dívám. Doprava do areálu, tak jak říkáš. My jsme tady v místě, kde si můžeme dělat, co chceme. Co tady máme nejbliž, tak je jak možná ten vrbětický areál, že jo? A jak se tady lidi dostanou, pokud nejedou autem?
1: Nejlépe vlakem. Vlak tady má...
0: Tímhle směrem to bylo, ta zastávka někde, že
1: vlak
0: jo?
1: Vlak má tady stanici 200 metrů za areálem, jezdí to celkem často na dnešní dobu. Zastávka Divnice, víceméně opravdu vylezete z vlaku a jste za 6 minut v areálu festivalu se vším všudy.

0: pojďme, řekněme, doplňkové aktivity, co se týká festivalu jako takového. V prvé řadě lidi se chcou potkat s muzikanty. Budou nějaké autogramiády, nebo třeba na některých festiácích se to dělává i tak, že jako necháváme to volně.
1: Nějaké dotazy jsme vznesli, zatím probíhají finální vlastně debaty o jejich riderech, podmínkách, svozu, z letišť a podobně. A všecko to vyplyne z toho, kolik kdo bude mít času. Jo, někdo opravdu...
0: Takže volně to bude.
1: No, my to asi tady vyhlásíme, kdo bude chtít, kdo nebude chtít. Mm. Určitě na to připravíme prostor a poprosíme, samozřejmě dáme jim dopředu vědět, ale budou chtít, budou, nebudou, nebudou. Tam je těžko někoho do něčeho nutit. Protože že oni, většina jich přijede třeba někteří ve čtvrtek, někteří v pátek, v sobotu ráno už pofrčí někam do Holandska, do Švédska, těch festivalů. Ten víkend je moc a ti lidi se budou přesunovat a nechceme je zdržovat nějakýma nesmyslama.
0: Podstatná věc, chci jít za měsíc na festival, tedy v červnu, co mi to bude stát?
1: Ty jo, teď tam máme cenovku 1950 za celý víkend, 700 za kemp, který je komplet za osobu, za stany už se neplatí, neplatí se za auta, za parkování, neplatí se za nic navíc. Všechno jakoby je v ceně. Nechtěli jsme tam někde, aby nám stál někdo třeba u sprch vybíral 50 korun a podobně.
0: Jasně.
1: To nám přijde divné. Vybírat za auta taky nechceme, tak jsme to všechno nacpali do té ceny za ten kemp a nemyslím si, že je to moc. Za ten komfort, co jim poskytneme, je to dobrý.
0: To je pěkná cenovka.
1: A 1950 za to, co nabízíme, taky není moc, není to málo, ale co dneska nestojí,
0: že? Dneska stojí všecko peníze. Když bych chtěl jít jenom na jeden den, můžu si koupit jednodenní vstup?
1: Můžeš, určitě ty jsou na webu a budou určitě na místě, ale cenovku teďka z hlavy nevím.
0: Jasně. A ten web je jaký, kde to najdu?
1: Normálně na www.karpatyfest.cz,
0: tak,
1: tam tě to, tam to odkáže všecky na Hardfest, nebo na ten rodinný, oba dva se prodávají, všecko frčí, a takže není problém, vstupenek je dost. Jestli něčeho máme dost, tak máme dost vstupenek.
0: Takže musíte utrácet, přesně tak. Hele, já se vrátím k těm doplňkovým aktivitám, což znamená, ty jsi tady mluvil o nějakých chillout zónách, samozřejmě to jídlo je podstatné, já co si pamatuju, tak loni mě zaujal barbershop, ten byl taky docela fajn. Co se chystá letos?
1: Letos bude určitě zase barbershop, bavili jsme se zase, to loni nevyšlo, ten aerobik metalový, letos bychom to snad chtěli udělat nějak, to uvidíme, ale to je teďka, to jsou finální věci, které se dolaďujou, bude design zóna, spousta prodejců i zahraničních se nám přihlásí.
0: Design zóna, co to znamená?
1: Budou se tam prodávat takové ty metalové věci, na ruce, cvočky a podobně, asi nějaké malování na tvář, nějaké dready. Uděláme tady někde ještě zónu bokem, to jsem včera přemýšlel, kde bychom čepovali nějakou tu dvanáctečku dobrou a chce to ten areál trošku jakoby využít, roztříštit, nenacpat to všecko fakt na tu hlavní louku, ale udělat zákoutíčka, jo, protože ti lidi fakt chodí hore dole, nikdo nemá na to poslouchat v kuse 13-14 hodin, prostě rachot, takže chcem to prostě zhutulnit, ať ti lidi se tu nenudí, ať si mají kde dáchnout, uděláme tady nějak spoustu paletových sezení, na to je náš kamarád Macher, ten nám to dělá každý rok, Mirajan Čeřík, takže to roztrousíme i po louce, přidat různých bistrostolků a prostě to zutulnit, udělat to, ať je tu každý jak doma.

0: Jak dlouho trvá takové partičce 5, 6 až 10 lidí dát dohromady ten festiák? Protože pokud vím, tak se v podstatě pracuje s přesahem, což znamená, jednak dáváte festiák 26, ale myslím si, že už se pracuje i na dalším ročníku, jestli to dobře říkám i v tomhle případě.
1: Jo, v tomto momentě už máme vlastně rok 2027 téměř hotový, co se týká jako velkých kapel. Mm-hmm. Máme tam 10, 11, možná 12, 12 zajímavých kapel, opravdu zase se to povedlo. Mm-hmm. A zase neměkneme.
0: Zase neměkneme, tak se mají na co těšit.
1: Ale bude tam trošku jistého kóru a nebude to jenom tak úplně zaměřené, jak letos. Mm-hmm. Bude to hezké. Ale je pravda, že rok a půl dopředu je potřeba na tom začát vyšívat, aby neuteklo něco, co nechceme.
0: Kolik je vlastně těch kapel celkem tady? Máš to spočítané? Že jsem to nepočítal.
1: Já myslím, že 34.
0: Aha.
1: Minulý týden jsme přijeli Sakrastik, kluky, a to je možná 35. Ale ty nevím, 34,
0: takže,
1: 35.
0: Takže přes 30 kapel, to se opět vracím k tomu vstupnému, to je velmi příjemná věc, protože za ty prachy, ze kde to dostaneš? Že
1: no já tady si myslím, že poměr cena výkon máme opravdu jako fenomenální.
0: No já si taky myslím. OK, takže udělejme takové nějaké malé, lehké zhrnutí, což znamená druhý ročník Karpaty Hardfestu, termínově
1: 5. a 6. hodně šestek tam máme.
0: Přesně tak. A zmiňme tedy některé z kapel, které se tady objeví.
1: Českých kapel je tam 25.
0: Českých, no to jsme neřekli, no.
1: Českých kapel. To dával dohromady Míra Štach. On se v té scéně orientuje jako nikdo. Jo. Já jsem si to naposlouchával, těším se na Vulom určitě. Mm-hmm. To mám rád. Henich, že jo.
0: Jasně.
1: Jakési legendy, Hypnos. Zase legendy, bude to pecka, zase pro nás spousta poznávání. Já jsem z těch českých kapel možná viděl 4, jo, tím jak na ty akce úplně nejezdím, a tady v tom kraji je pravda, že nejblíž je vlastně Hradiště, kde se něco děje, takže my tam tu spádovost moc nemáme, tak jsme rádi, že to dovezem lidem sem.
0: Jo.
1: A i místní opravdu, musím říct, že reagují úplně jinak než v loni. Jo. I co se týče nakupování vstupenek, i co se týče přístupu k tomu, v loni to byl takový trošku strach, že jo, tak přece jenom jsme tady na Valachách, nikdy tu nic takového pořádně nebylo, nebo 20 let nebylo.
0: Jasně.
1: A teďka vidíš, že ti metalisti jsou prostě zlatíčka, to jsou jedineční lidi.
0: Tak, jdeme pokračovat v tom, řekněme, opakování, tak jsme změnili jména, změnili jsme české kapely, změnili jsme termín. Když chci přijet, můžu přijet ve čtvrtek nejdřív nebo ve středu?
1: Klidně ve středu, je nám to jedno. Takže. Ale počítat s tím, že pivečko bude fakt až asi ve čtvrtek odpoledne, nebudem narážet. V loni jsme fakt na to nebyli připravení. Přijelo sem, já nevím, třeba 70, 80 lidí to bylo už ve čtvrtek.
0: Ano.
1: A tak jsme zareagovali hned, říkám, pojďme, zajedem pro velké ohniště,
0: jasné,
1: narazíme sud, tady dáme krígl na peníze, řekli jsme, tady máte špekáčky, opečte si, a prostě jsme tu jenom byli.
0: A z toho
1: bude
0: v podstatě tradice taky, že?
1: A bude tradice, letos to neuděláme jinak, protože no, to bylo krásné.
0: No.
1: Lupli nám repráky, že jo, to je vždycky magický, zasvítili světýlka. Byli jsme u toho, to je magický okamžik na každém festiáku. A člověku se tak jako odlehne, že jako to fakt jako hrát bude. To je vždycky dobrý.
0: Tak, přesně tak. OK, a v podstatě myslím si, že je to třeba uzavřít tím, že když jsou lupeny, tak si mají najet na karpatyfest.cz, říkám to dobře?
1: Jo.
0: Karpatyfest.cz, a to už ho ponaviguje na lístky na Hardfest.
1: Přesně tak, no, lístky nebudeme zdražovat, zdražíme teď opravdu až ten poslední týden, necháme jasně tu cenu až do konce, nebudeme dělat žádné vlny, jak je to moderní,
0: no,
1: ale chceme, aby nás tu bylo moc, ať si to užijeme. A
0: OK, já doufám, že si to všichni užijeme, takže děkuji moc krát za pokec. Přátelé, a my se všichni vidíme na Karpaty Hardfestu 5. a 6. června ve Slavičíně. Mějte se.
1: Čau.
2: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
3: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity.

Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na čas.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedin

0: rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
1: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní. Špínu jedný noci jako hygiena raní. Velká voda slzí, který

0: tak ještě jednou si to všechno pěkně zkontroluju. Spacák, stán, fusakle, pláštěnka, lupeny, jo a toaleťák pro jistotu. Ha, vypadá to, že mám všechno a jsem ready. Můžu vyrazit na festivaly. Ty, ale ještě tomu něco chybí. Potřeboval bych se nějak nalákat. Co takhle nějaký hudební živáček, co?
1: Proč ne? Na rádiu Čas Rock vám vyhovíme už tento víkend. Festivaly a venkovní akce už se nezadržitelně blíží. Takže si v éteru navodíme pocit živých koncertů. Zahraniční i české legendy. Víkend živáků. Nejsme jen rádi.

Týden se s týdnem sešel a tak se dnes můžeme pustit do dalšího rok speciálu. Bude to takový ten klasický průlet vším možným, včetně něčeho novějšího, staršího, klidnějšího, ale i českého. Uvidíte a uslyšíte sami. Začneme hezky česky. Imodium se před několika lety vrátili a bylo to dobré rozhodnutí, protože pánové jsou chváleni, kde to jen jde. V loňském roce si zapsali další úspěch, když odehráli takový speciální akustický koncert v pražské Nové Spirále. A byl to vlastně jejich největší akustický koncert vůbec. Jinak Imodium svého času jezdili hrát koncerty i do bytů. Takže kdo ví, třeba si je jednou zase pozvete až do obýváku.

Slíbil jsem různorodý mix napříč žánry a časem, takže následující věc bude z roku 1982. Píseň Afrika je asi nejslavnějším singlem kapely Toutou. Už ve své době zaznamenala úspěch, ale novou vlnu popularity získala kolem roku 2010. Podle frontmana Davida je píseň primárně o lásce k samotnému kontinentu. No a miliony lidí na celém světě si zamilovali právě tuhle záležitost.

Bring Me the Horizon jsou v posledních letech hodně v kurzu. Říká se, že je to momentálně jedno z nejžádanějších zboží na metalové scéně, což platí i s ohledem na živá vystoupení. Ale pánové si to zaslouží. Mají za sebou tvrdou práci a úspěch to opravdu nebyl zadarmo. Museli i dost obětovat, hlavně teda svůj původní deathcore-ový styl. Letos tomu bude 20 let od vydání debutového alba, což kapela oslaví reedicí. Pro většinu fanoušků bude stále číslo jedna deska Sempiternal z roku 2013. Takže my si dáme závěrečnou věc té desky, temnou Hospital for Souls.

Pokračuje dnešní rok speciál, kde se nám to různorodě míchá a já jsem slíbil jeden cover. Ten dnešní bude v podání Korn. Oni jich nenahráli moc, ale když už se pro něco rozhodli, tak to stálo za to a slavilo úspěch. Namátkou jejich verze One od Metallica nebo Word Up jsou fakt parádní. A týká se to i podání Another Brick in the Wall. Korn prostě vzali klasiku od Pink Floyd, no a tak říkající předělali k obrazu svému.

No a dostali jsme se do závěru dalšího rok speciálu. Tento díl jsme začali na domácí scéně a podobně i skončíme. Ale čeká nás angličtina. Blitz Union fungují od roku 2019, takže je to stále mladá kapela. Po prvotních úspěších v zahraničí se aktuálně snaží prorazit i na domácí scéně. A já si myslím, že pro fanoušky metalu říznutého s elektronikou je to ideální volba. Takže tady je máte, já vám moc děkuju a budu se na vás těšit příští týden na stejném místě.

rodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď Rádio Čas Rock a buď ve hře.

Připomeňte si slavné hitovky a zavzpomínejte na dobu, kdy jste chodili ještě do školy, zažívali první lásky nebo byli na prvním koncertě. Středa, slavit je třeba. S rokovou ránou na rádiu Čas Rok. Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

mistrovství světa v ledním hokeji je tady a Rádio Čas Rock je opět u toho. Pravidelné zprávy, výsledky, hrací program a taktéž zajímavosti a kuriozity. To vše nabízíme